0: Nočním vysíláním Rádia Blaník vás v úterý 23. června provází Mirek Téra a já teď pozvu do vysílání kolegu Pepu Černého, který zde pro vás má každou středu skvělého parťáka. Minulo to tedy byla parťačka, ale velká dáma české hudební scény, paní Petra Janů. Řeč byla o sportu, o muzice a také o písničce Jedeme dál. Jak tento duet s Petrem Jandou vlastně vznikl?
1: No bylo to tak, že mě pozval Olympik, nevím, který to bylo výročí, tak mě pozvali na jednu šňůru k jednomu desetiletí a každý host zpíval jednu písničku svou a jednu měl zpívat s Petrem Jandou. A já jsem zpívala Jámy tenkrát a neměla jsem žádnej duet. Tak Petr sáhl do šuplíku a dal to otextovat Pavlu Vrbovi. Ten z toho udělal takovou manželskou potyčku trošku, partnerskou, a bylo z toho Jedeme dál. A na tom turné vlastně to nemělo zase tak, jako samozřejmě fanoušci Olympiku přijmou všechno s povděkem, protože je to Olympik, že jo. A tolerovali i mě, ale že by ulítla střecha, to ne. Ale potom se udělal takovej klip u nás doma a ten vyhrál, tenkrát byla hit šaráda, to bylo jako vrchol tady hit parád.
2: Jasně.
1: A vyhrálo to kolo a potom to vyhrálo celoroční kolo a byl z toho hit, který zpívám dodnes.
0: Celé povídání Pepy Černého s Petrou Janů, která byla minulou středu v našem vysílání jeho parťačkou, najdete na stránkách radioblaník.cz a také na sociálních sítích. A dalšího parťáka, který nám má co říct, bude mít Pepa ve studiu opět tuto středu v 16 hodin. Teď už jsou přichystané další hezké české písničky, tak nezbývá než popřát dobrý poslech a poklidnou letní noc.

0: česky.
1: Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno, místy může pršet a mohou se také tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 19 až 14 stupňů. Úterní obloha bude ráno nejdříve polojasná až skoro jasná a ojediněle se vyskytnou mlhy. Během dne pak čekáme přechodně až oblačno a ojediněle se budou tvořit přehánky anebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Radio Blaník.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

sama. Seber si to sama. Seber si to sama.

flertu, když při mě stál. V Paříži čet

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

Hezkou 23. červnovou noc vám za celý Blaník přeje Mirek Téra. Pojďme se zastavit na malou chvíli v Písku. V roce 1887 to přesně od této noci bylo město plné světla, protože jako první v našich zemích uvedlo do provozu veřejné osvětlení, ale pozor, po celém městě. V Písku mají tedy osvětlené ulice už 139 let. A abychom vnesli trochu světla také mezi dnešní oslavence, pojďme si dnes posvítit na pětici jmen. Svátek má každá Zdeňka, Zdenka, Zdena, Sidonie a Zeno. Všem vám blahopřejeme a protože kdysi patřil tento den také Agripině, říká se na svatou Agripinu, odpočívej jen ve stínu. Dnes máme jednu z nejkratších nocí v roce, tak si její stín užívejme při poslechu dalších hezkých českých písniček.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno, místy může pršet a mohou se také tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 19 až 14 stupňů. Úterní obloha bude ráno nejdříve polojasná až skoro jasná a ojediněle se vyskytnou mlhy. Během dne pak čekáme přechodně až oblačno a ojediněle se budou tvořit přehánky anebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Radio Blaník.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Aguarachar!

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Ještě stále s nočním vlaníkem vstupujete do úterý 23. června, kdy se náš krajánek opět vydá na zajímavou cestu, ze které se nám přihlásí. Nedávno Vlastík Suk navštívil Kadaň v Ústeckém kraji, kde najdeme Muzeum čarodějnic. To nám přiblížila průvodkyně teta Agáta.
1: Když se dobře podíváte, tak školu máme vybavenou původními školními lavicemi, do kterých si každý z vás zasedne a pak vás všechny vyzkouším.
2: Co jiného kromě školy tedy posluchači uvidí, zažijí?
1: První věc, kam vedeme, tak to je naše vlastní komůrka, kde my čarodějnice pracujeme a bydlíme, sušíme bylinky a seznámíme je vlastně s historií čarodějnic, ne těch pohádkových, ale čarodějnic jako skutečných žen, protože to byly čarodějnice jako bylinkářky, kořenářky, vědmy a léčitelky. Dál v další místnosti potom dětem ukazujeme, jak se s bylinkami, které tady sušíme, pracujeme, sbíráme, co se s nimi dělá, jak si můžou sami uvařit i nějaký lektvar. A protože jsme v muzeu čarodějnic, tak si tady můžou i začarovat.
0: Celé povídání si i bez kouzelného zaříkadla můžete poslechnout na našich blanických stránkách, kde najdete i odkaz na muzeum.čarodejnic.cz. Během dne si poslechněte další lákavé tipy na prázdninové výlety, které pro nás objevuje krajánek Rádia Blaník. A dívám tedy s Rádiem Blaník hezky, přeje Mirek Téra.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník.
6: Představ si, že je mír a klid, všechno můžeme mít, že nám...
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je úterý 23. června. Dnes má svátek Zdeňka a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Uchazeči o studium na střední škole se dozví, zda a kam byli přijati ve druhém kole přijímacích zkoušek. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY a zveřejní je i školy. Městské divadlo Kolín hostí v 5 hodin odpoledne vernisáž obrazů Jana Vytisky Mezi životem, smrtí a tamtím. Výstava potrvá do 18. září. V Plzni se dočkáme otevření opravených městských bytových domů, a to v Tylově ulici. Rekonstrukci za více než 60 milionů korun vzniklo 17 bytů. Ve 4 odpoledne proběhne v muzeu a po Jizerské galerii Semily zahájení výstavy Proměny pana Uměny představí interaktivní expozici. Jejíž součástí bude komentovaná prohlídka s autorkami. A nakonec zavítáme do Brna. V Domu umění se v 6 večer koná zahájení nové výstavy brněnského fotografa Rostislava Čuříka. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Señoras y señores,
1: roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
0: Un, dos, tres.
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
0: La Tropical.
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
0: Awarashar.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
2: Mirá,
1: Rybičky,
2: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
1: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
2: Harley,
1: Tomáš Klus,
2: Single X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
4: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Pěkné ráno, hezký den, i při úterku, za chvíli Michal Tučný. Standa Hložek, Petr Kotval.

0: Před námi Česká hodinka na Blaníku. Hrát si budeme hezky česky. Přeji krásné ráno.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
0: Ráno bude většinou polojasno až skoro jasno, ojediněle se vyskytnou po ránu i mlhy. Teploty přes den většinou 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy do 20, na horách do 22 stupňů. Takový bude dnešek, hezké ráno.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Dnešek, středa, čtvrtek a pátek vysvědčení a potom hurá na prázdniny a mnoho z nás vyrazí autem. Na co je dobré nezapomenout, tak na tohle téma za chvíli podrobně. Teď hezké ráno všem.

píská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: byl Bobek a jeho Sláma v botách. Já vám přeji hezké ráno. Více než polovina obyvatel České republiky se letos vydá na dovolenou autem nebo karavanem. Alespoň to říká průzkum agentury Ipsos. Na takovou dalekou cestu je ale dobré se připravit. A jak na to, tak to nám prozradil dopravní expert Roman Budský.
1: První věc je mít v pořádku doklady, takže opravdu všechny doklady zkontrolovat. Další věc je, půjdeme autem, dolej všechny ty kapalné, které tam jsou. Doporučuji před další cestou do zahraničí podívat se na auto i ze sporu, čili třeba mít někoho, kdo se autům trošičku věnuje, aby se tam podíval, jestli tam někde něco nesákne. Není tam někde něco povoleného a tak dále. Další věc je, když to auto nakládáme, nic nesmí být v kabině na volno, protože při prudkém brzdění, při kolizi se z toho stane zabiják. Věci do kufru, těžké věci, co nejnižší, co nejvíc s těm zadním sedačkám, nahoře mi to lehčí a nahoře mi taky to, co bychom mohli potřebovat, nějaký drobný občerstvení, pití, výstražní trojúhelník. No a pak je samozřejmě potřeba, aby za volantem seděl zkušený a současně zodpovědný řidič.
0: A na tom něco bude. Třetina z nás se chystá na dovolenou letadlem a 8% se rozhodlo, že pojede vlakem. Já vám přeji hezké ráno a pojďme dál.
2: Rádio Blaník. I ráno vám hrajeme hezky česky.
0: České písničky, ty jsou tady doma. Za chvíli už Helena Vondráčková, teď Single X a Mirka Miškechová.
3: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
3: na Blaníku.

0: To byla Tichá dohoda, vy posloucháte Rádio Blaník. Za chvíli tu bude Levandulová od Petra Habky a Hany Hegerové. Nabídnu Kateřinu Marii Tichou. A nebo písničku o lásce od Ivety Bartošové. Hrát si dál budeme pohodově a hezky česky. Přeji krásné ráno, za chvíli zprávy a počasí.
1: I vy a užijte si s námi fotbalovou horečku.
2: V Mexiku, Kanadě a Spojených státech Americe.
3: Subidubi Amerika.
4: Subidubi Amerika.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Každý den na Rádiu Blaník.
5: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
6: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
7: A já si dám steak.
8: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz
9: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
10: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz
9: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
11: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
12: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
11: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
12: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
11: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
12: Maxi dotace.
13: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
14: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
15: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
16: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
17: Kontejnery Siegel, dobrý den.
18: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
17: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
18: A jak to děláte?
17: Jednoduše, jsme Siegel.
19: www.siegel.cz
8: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
7: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
19: Že nastály víc, než jsme původně plánovali?
7: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
19: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
7: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
19: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
7: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
19: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
20: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
21: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
22: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Uchazeči o studium na střední škole se dnes dozví výsledky druhého kola přijímacího řízení. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY, ale zveřejní je také školy. Nová budova pro Náchodské muzeum a galerii vyjde na 254 miliony. Zastupitelé Královéhradeckého kraje uschválili příslib jejího financování. Nový objekt v Kladské ulici by mohl být dokončen v roce 2030. Místo kontaminovaného jezírka po bývalé Tesle v Králíkách čeká proměna. Stane se z něj přírodní zóna. Práce mají zabránit šíření znečištění do podzemních vod. Fotbalové kluby dostanou víc peněz. Díky příznivým hospodářským výsledkům se jedná o nárůst v řádu nižších desítek milionů. Pouze Karviné byla výplata pozastavena. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes nás čeká slabé ochlazení. Teploty se budou pohybovat mezi 24 a 29 stupni. Na jihu Moravy bude kolem 30. Ráno bude zpočátku polojasno až skoro jasno a ojediněle se můžou vyskytnout mlhy. Během dne pak bude přechodně až oblačno a ojediněle přeháňky anebo bouřky hrozí jen na Šumavě. Toliko počasí. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Pohodově a hezky česky hraje Blaník, tohle byla Kateřina Marie Tichá, písnička Plamen. Za chvíli Prodavač a Michal Tučný, taky Marek Ztracený a Naše cesty, anebo Petra Janu s písničkou Říkej mi. Já vám teda řeknu, mezi 6. a 9. dobré ráno Petr a Adéla, po 7. se zase bude proplácet, to je jasná věc, ale po 9. přijde...
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Ano, budeme si hrát písničky z tohoto roku, také vám nabídneme nějaké informace z toho roku. A pozor, já mám pro vás tuhle chvíli i nápovědu, o čem to dnes bude.
3: Největší hvězdou české výpravy je lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, která zvítězila v Super G, možná velmi překvapivě a velmi suverénně triumfovala na snowboardu. Stříbrné medaile přidali biatlonista Michal Krčmář a také rychlobruslařka Martina Sáblíková na své oblíbené trati 5000 metrů a byl to pro ní po zraněních a zdravotních problémech, které měla před olympijskými hrami, velký úspěch.
0: Já už teď jenom doplním, že v tajném roce se konala olympiáda a tu nám připomněla mluvčí Českého olympijského výboru Bára Žehanová. Tak určitě v 9 poslouchejte.
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
7: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2 L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Pohodové české rádio.
9: Pojďte všichni novní z pozice, si všichni známe.

0: To byly Naše cesty a Marek Ztracený. Nebo Naše cesty, jeho cesty. Naše cesty teď došly na dohled k 6. hodině. Je 5.52, vy posloucháte Blaník a po té 6. odstartujeme dnešní Dobré ráno, ve kterém vám společnost bude dělat i Karel Gott.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žal.
0: O tom, že život je náš, si můžete zaspívat s Michalem Davidem.
1: Život je náš, nezbývá čas.
0: A pokud máte pocit, že tak nějak málo tančíte, tak Krištof jsou na tom úplně stejně.
1: Tak je jak málo tančím, zpívám, brečím, líbám.
0: Hezky česky na Blaníku i po 6. v úterý 23. června, teď je 5, téměř 53.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ. Z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
6: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Rádio Blaník, počasí.
9: Rádio Blaník. Dobré ráno a hezký celý den vám přeje Renata Pechová. Aktuálně se nám teploty pohybují nejčastěji kolem 17 stupňů. Dnes budeme mít většinou polojasno nebo skoro jasno, během dne přechodně oblačno a v odpoledních maximech naměříme 26 až 29. Tolik počasí a teď už jsou tu další zprávy, které připravila Monika.
10: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Babiš reagoval na případnou kompetenční žalobu prezidenta. Mezinárodní festival ve Varech čeká na oznámení hostů. Tenistka Vondroušová se hájí proti čtyřleté stopce.
13: Rádio Blaník.
12: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Prezidentova případná kompetenční žaloba nemá podle premiéra Andreje Babiše smysl. Po jednání vlády řekl, že Petr Pavel není lídrem zahraniční politice. Vláda včera rozhodla, že prezident na summit NATO do Ankary nepoletí. Delegaci povede Andrej Babiš a spolu s ním tam pojedou i ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zuna. Opět po roce se v Karlových Varech uskuteční mezinárodní filmový festival. Organizátoři dnes oznámí, jací hosté a hvězdy ho poctí svou návštěvou. Letošní jubilejní 60. ročník uvede od 3. do 11. července přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. Chorvaté chystají na svých dálnicích zásadní změnu. Ta má výrazně zlepšit plynulost dopravy, protože se nebude muset stát v dlouhých kolonách. Klasické mýtné brány nahradí od března příštího roku moderní elektronický systém, kterým řidiči projedou bez zastavení. Letos bude tedy cesta po staru tou poslední. Markéta Vondroušová dostala 4letou stopku od tenisu. Generální manažer tenisového klubu první ČLTK Praha Vladislav Šavrda to považuje za skandální a nesmyslné.
14: Za neposkytnutí vzorku v hodinách, které nejsou určený pevně, že ty hráči musí být k dispozici ve večerních hodinách někde cizímu člověku pustit do svého bytu a za to dát plnou výši trestu, jako kdyby byl ten člověk testovaný pozitivně na skutečný doping, je prostě skandální rozhodnutí.
12: Vondroušová reagovala prohlášením, že nikdy neměla pozitivní test a momentálně neví, co bude dál. Šavarda předpokládá, že se wimbledonská vítězka z roku 2023 proti verdiktu odvolá. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
15: Dobré ráno, Rádia Blaník.
16: S Petrem Slívou.
0: Tak dobré ráno, už tady máme úterý, to úterý má datum 23. června. Prý nás dneska čeká ochlazení, někdy i o stupeň o dva se tomu dá říkat ochlazení. Jak to s tím ochlazením bude, to se dozvíte i v té následující hodině v informacích o počasí, ale teď jedeme na karneval. Tady je Karel Goda, Lady Karneval a za dvě minuty bude 6. Dobré ráno.

0: Život je náš, zpíval Michal David na Blaníku. 6:04 v úterý 23. června.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Před dalším horkým dnem a pít v těchto horkých dnech je důležité, zejména při sportu. Jsou ale sporty, hlavně ty profesionální, kde by si sportovec měl před tím pitím přinejmenším počkat na vystřídání. Představte si, že sportovec najednou přeruší svůj výkon a jde se napít. Tak tahle ta vtipná myšlenka díky fotbalovému šampionátu už není vtipem, ale realitou. Ale fanoušci ji spíš za špatný vtip považují a konec konců týmy taky. Fanoušci na stadionech v Americe, v Kanadě a v Mexiku začali hlasitě bučet a pískat při těch nových povinných přestávkách na pití. Přiznejme si, ono jde hlavně o reklamní pauzy, než o péči o zdraví hráčů. Navíc, když třeba v Torontu pršelo a v Bostonu bylo jenom kolem 23 stupňů, tak to asi není úplně hydratační pauza potřeba. No, místo dvou poločasů s tou máme na jednou čtvrtiny, ale pozor, pozor, může být i hůř. Baseball má 9 směn.
3: Já mám strach, že to s ním sekne.
4: Vy jste si jako ničeho nevšimli? Hulili jak sádiový ježek. A nehulí.
5: Nikdo se to nesmí rozvědět.
4: Chlastali jak pil koplej. Nepije. On Hnátek má srdce v pědeli.
3: On je jako vážně nemocný.
0: Pan Hnátek nepije, to by mu teď v Americe neprošlo. A jak to bude dneska s tím doplňováním tekutin, tak o počasí. Už za chvíli. Teď Queeni na Blaníku. Dobré ráno.

0: Na Blaníku Queena The Miracle, zázrak, nemusí to být zrovna zázrak, stačí jakákoliv dobrá zpráva, kterou nám zase hodíte do SMSky a pošlete na 603-118-118, protože i dneska se budeme vašim dobrým zprávám věnovat. No a co počasí? Bude to taky dobrá zpráva? To se dozvíme hned v zápětí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Příjemné úterní ráno a jak to úterý bude vypadat, tak to probereme s Vojtěchem Umlouchem z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno i vám, jak to vypadá aktuálně.
3: Dobré ráno vám i posluchačům. Obloha je nyní jasná nebo skoro jasná, s teplotami od 19 do 14 stupňů Celsia. Nejteplejší noc byla v Praze Klementinu, kde teplota klesla jen desetinu pod 21 stupňů a měli tam tedy tropickou noc. Nejchladněji naopak bylo v Jizerských horách, a to v Kořenově na Jizerce na Rašeliništi, kde se ochladilo na rovné 3 stupně Celsia.
2: Jak moc tropický bude ten zbytek dne?
3: Tropický by měl být dnes jen na jihu Moravy, kde může být kolem 30 stupňů, jinak teploty mezi 24 až 29 stupni Celsia, takže oproti předchozím dnům se jedná většinou o slabé ochlazení. Během dne očekáváme přechodně trošku více oblačnosti, tedy polojasno až oblačno. Na Šumavě se ojediněle mohou vyskytnout přehánky nebo vouřky. Večer se každopádně bude všude vyjasňovat.
2: Děkuju vám, krásný den a naslyšenou.
3: Také děkuji, naslyšenou.
0: Tak jsme to dostali naservírováno a teď si můžeme zatančit se skupinou Krištof a za chvíli o účtenkách. Dobré ráno, bude 6:45 za 4 minuty.

0: je zbytečné nosit sovy do Athén.
1: A kdo je to vlastně ten nemocný Lazar?
0: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: na Rádiu Blaník.

0: Meky Žbírka, můr našich lások v dobrém ránu na Blaníku a v příští hodině po sedmé zase tahle znělka.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A tam budeme zase i dneska látat díry ve vašem rozpočtu, vracet vám peníze, které jste už jednou utratili, a my umíme vrátit vám je zpátky na účet nebo do vaší peněženky. Konec konců včera jsme je takhle vrátili Aleně. A vy jste možná ten grill měla zadarmo, když mi teda řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
3: Na Blaníku dospívala Marta Kubišová.
0: Je to tak. Takže Aleno, zdravíme do České Lípy vás i vnoučata a posíláme 5767 korun.
3: Děkuji.
0: Aleně jsme včera zaplatili nový zahradní grill a co to bude dneska? No těch SMSek už teď po ránu je požehnaně, ale ještě vám neřeknu, co to bude dneska a kdo to bude dneska, protože my to ještě nevíme. To se dozvíte po sedmé hodině, protože to klidně můžete být vy, komu zavoláme. Ale předtím je potřeba poslat tu SMSku, do které se nám svěříte, co vůbec chcete proplatit. Přidejte tam jméno, příjmení a odkud jste a pošlete na 603 118 118. Za chvilku krátké zprávy, teď je 6 hodin a 19 minut. Radio Blaník.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české.

0: maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ. Z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz
2: TopCentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Na plátky.
4: Na kostky.
3: S medem.
4: S pivem.
3: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
5: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
3: Více na prodejnyzeman.cz.
6: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
8: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
9: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
11: Tak co dělá mladej?
12: Ale včera jsem mu málem nařezal.
11: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
13: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
14: Rádio Blaník. Zprávy.
15: Rádio Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Sněmovna by měla posunout do finále rozšíření trestnosti neplacení výživného. Ve druhém čtení je také zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Oprava Českobudějovického kulturního domu Slávie za víc než miliardu. To je zhruba o 400 milionů víc, než byla původně odhadovaná cena. Podle náměstka primátorky Petra Maruše nebyl projekt dobře připravený. Dopravní podnik v Brně letos koupí poslední naftové autobusy. Bude jich 37. Pravidla nastavená Evropskou unii jsou taková, že dopravci musí kupovat vozidla na elektřinu anebo jiný alternativní pohon. Francie na mistrovství světa porazila 2 góly Mbappého Irák 3-0. Po druhém vítězství ve skupině si tak s předstihem postoupila do vyřazovací fáze. Zápas poprvé na turnaji přerušila bouřka. Víc k šampionátu se dozvíte po 8:30 ve fotbalovém speciálu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
16: Dobré ráno Rádia Blaník s Petrem Slíbou.
17: No ještě párkrát se vyspíme, bude tady středa, jednou se vyspíme, po druhé se vyspíme, bude tady čtvrtek a potom už tady bude pátek, až se po třetí vyspíme. A to tady bude taky náš další letní koncert. A jak to s ním bude a kde bude a kdy bude a kdo tam bude, tak to se dozvíte už za chvíli. Za 4 minuty bude 6:30. Dobré úterní ráno.

0: Brontosauře a Valčíček i Valčíček možná zazní, teda když v pátek dorazíte na druhý z letních koncertů Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A tentokrát do Domažlic, ano, přesně tam to letos podruhé rozjedeme, úplně konkrétně v 16:30 odpoledne na tamním náměstí Míru. Ten Valčíček vám do Domažlic přijede zaspívat sám Vojta Nedvěd s kapelou. Ale nebude v tom sám. Dorazí i Olga Lounová, dorazí Slza a dorazí samozřejmě i naše blanická kapela, která to tam rozjede způsobem svým vlastním. A pozor, důležitá informace, vstupné se neplatí, tak dorazte v pátek v 16:30 odpoledne na náměstí Míru v Domažlicích. Pozor, ještě jedna důležitá informace. Letos pro vás máme navíc i speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz, protože jednomu z vás dokonce vyplatíme rovných 100 000 na ruku. Tak se pro ní stavte do Domažlic.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Takže v pátek další z letních koncertů Rádia Blaník, tentokrát v Domažlicích a teď už něco, co budeme dneska zase potřebovat všichni. Stín katedrál. Nebo aspoň jakýkoliv stín. Tady Šalom na Blaníku. Dobré ráno.

0: Nic nás nezastaví, nothing's gonna stop us now a Starship. Na Blaníku v dobrém ránu, tohle počasí má různé výhody a nevýhody, když jej člověk stráví celý den venku, tak samozřejmě nestíhá měnit trička, zdaleka nejenom trička, jenomže jak jedou klimatizace všude naplno, včetně aut a MHD, tak jsem včera celý den strávil tady v rádiu, potom jsem jel autem domů, do toho auta jsem nasednul v podzemních garážích a teprve když jsem vysedal doma, tak mi to horko buchlo do čenichu. Nicméně jsem zjistil, že jsem vlastně za celý den neuronil ani kapku potu, takže mám dneska stejnou košili jako včera. Zatím dobrý, Adel, co říkáš?
1: No, jak
0: máme otevřené okno,
1: na tebe, ale nic necítím, takže všechno v pořádku.
0: Výborně, výborně, tak možná i budu mít i zítra. Podle toho, jak dlouho tady dneska budu. Ale pěkný šaty máš.
1: Děkuji. Já jsem se schválně k tobě sladila dneska, takže
0: ano,
1: jsme
0: ty máš do džínové, já mám džínovou košili, tak potom uvidíte, až vám natočíme zase pozvánku na zítřek, jak nám to ladí spolu. Pojďme na počasí.
1: Dnes nás čeká opět krásný den, bude polujasno až jasno, jen ojediněle se mohou vyskytnout mlhy, během dne se může přechodně zatahovat. Na Šumavě počítejte s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami, ale k večeru se bude opět vyjasňovat. Ty nejvyšší denní teploty nebudou na většině území tropické, bude 24 až 29 a na jihu Moravy. Tady se dostaneme i na tu tropickou třicítku a na horách bude okolo 22.
0: Ještě k sobě čichám, ale asi dobrý. Činasky, láska a data už za chvíli. Na Blaníku je 8 minut po půl sedmé.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
7: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
14: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
15: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
14: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
13: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
14: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
13: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
14: www.zamek-konopiště.cz

byly Činasky, Láska a data na Blaníku. Chvilku před 6:45. Jsou informace, které se neříkají úplně snadno, nebo jinak, oni se vlastně nikdy neříkají snadno. A jsou informace, kde jde i konkurenční boj stranou. Český éter je totiž od včerejší půlnoci chučí o jeden hlas, který patřil moderátorské kolegyni z konkurenčního rádia, navíc ranní kolegyni Barče Tlučhořové, která se potýkala s jednou ošklivou nemocí. Bylo jí pouhých 37 let a není to fér. Není to fér, posíláme pozdrav do rádiového nebe a vlastně po Patrikovi už druhý člověk, který chybí. Jelena touhá pláč teď na Blaníku.

0: One and only a Česný Hawks na Blaníku chvilku před sedmou. Chystá se další 60 minutovka, i v ní se bude hrát a budeme vám hrát hezky česky a postará se o to silná trojice, třeba Dalibor Janda, Lucka Bílá a také Leona Machálková. Ale těch českých písniček bude mnohem víc. Hezky česky na Blaníku i po sedmé, teď je 6.52. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz. Léto je tady.
2: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
1: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
2: s českými písničkami a dětskými interprety.
1: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
3: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
4: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok? Ok? Nula.
5: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
4: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
5: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúroční úvěr. Úrok? Nula.
4: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
5: Maxi dotace.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
8: Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít většinou polojasno nebo skoro jasno, během dne přechodně oblačno, k večeru opět jasné slunce a srážky žádné. Nejvyšší teploty zamíří mezi 26 až 29 stupňů. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
8: Pozor, dejte na dálnici D10 na 7. kilometru ve směru na Prahu. Došlo tam k nehodě dvou osobních aut. Zasahují tam záchranáři, kolona má 4 kilometry. Dopravní omezení vás přibrzdí před Prahou od Hradce Králové u Chrástu, jak zjistila Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
13: Dopravní omezení přibrzdí řidiče na dálnici D11 ve směru na Prahu na 22. kilometru. V místě dopravního omezení je zdržení okolo 15 minut.
8: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
14: Hrad zveřejní reakce na rozhodnutí vlády kvůli summitu. Žáci se dozví výsledky druhého kola přijímaček. Za dva měsíce vyjede v Praze speciální linka autobusu. Rádio Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Pražský hrad zveřejní vyjádření prezidenta Petra Pavla ke složení delegace na summit NATO. Oznámí to v 10 dopoledne. Vláda včera oznámila, že hlavu státu nezařadila do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Pavel dříve avizoval, že pokud kabinet jeho účast na vrcholovém fóru odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Cermat zveřejnil výsledky druhého kola přijímaček na střední školy. Uchazeči o studium se tak dozví, jestli a na jakou školu byli přijati. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY a zveřejní je také školy. Přihlášku si podle dostupných dat podalo na 13 000 uchazečů, z toho 94% se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Už za pár dní dětem skončí škola. Řada institucí proto chystá celou řadu speciálních akcí. Připojí se také Akvacentrum městských lázní v Hradci Králové, jak říká vedoucí plaveckého areálu Zdeněk Korda.
10: Jedná se o akci, která je od pátku 26. do neděle 28. června. V rámci této akce mají děti do 10 let vstupné zdarma do akvacentra, pokud přijdou do provodu svých rodičů a předloží vysvědčení k ukázce, aby jsme viděli, jak si vedli v daném školním roce.
14: A vysvědčení můžou zájemci donést i v elektronické podobě. Pražským tunelem Blanka začne v Praze jezdit autobusová linka 145. Poprvé na svou trasu vyjede v polovině srpna a propojí Prahu 8 s Prahou 6. Autobusy pojedou z Čimic přes Bohnice a Kobylisy na Dejvickou. Na trase přibudou úseky s vyhrazenými pruhy pro MHD. Provoz má město vyjít od 15. srpna do konce roku na zhruba 18,5 milionu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
0: Dobré úterní ráno, tak v pátek začínají prázdniny, ale my dneska v úterý 23. června zase někomu z vás uděláme Vánoce. A to tak, že vám pošleme peníze, se kterými už jste se třeba jednou rozloučili. Adelka už prohlíží a pročítá vaše SMSky, takže pravidelné hlášení touto dobou. Máme dost SMSek, máme z čeho vybírat?
15: No, určitě máme.
0: A vybírat budeme už za malou chvilku, ještě chvilku můžete psát. Teď už Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou. Za 2 minuty bude 7.

0: Tak to byla obyčejná holka a Lucka Bílá na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: My jsme včera odstartovali vlastně poslední týden účtenek před prázdninovou pauzou, protože o prázdninách si dáme pauzu od účtenek. Co jsme proplatili včera, Adel?
3: Včera jsme proplatili zahradní grill, to je takové taky letní téma.
0: Jo, jo, posluchačka vlastně říkala, že má nějak vnoučata, že ano, ten grill myslím, už nestačil, že čtyři vnoučata grill už nestačil na všechny ty párečky a kuřecí řízky a nevím co všechno, marshmallowny. I když ten na grill asi ne, to by se přilepilo. A nevím, to jsem ještě neskoušela, zkoušet asi ani nebudu. Víme, co budeme proplácet dneska?
3: Já už to vím.
0: Ty už to víš, tak se do toho dáme, protože pokud jste poslali soutěžní SMSku, tak se může stát, že právě teď vám zazvoní telefon. Připraveni?
4: Hrajem.
0: Tak uvidíme, máme vytočeno. Výborně, si vždycky oddechnu, když to začne zvonit. A po druhé si oddechnu, když to na druhé straně někdo vezme.
5: Prosím.
0: Tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradníčková, je tam Marcela.
5: Ano, dobrý den.
0: Třebíče.
5: Ano.
0: Vy teď někam jedete, že jo?
5: Ano, rozvážím děti do školy, a já taky do školy.
0: Prosím vás, hlavně bezpečně, my vás nebudeme dlouho zdržovat. Adel, přečti nám jenom, co se píše v té SMS, co to proplácíme.
3: Marcela nám napsala, že prosí o proplacení víkendu s kamarádkou ve wellness hotelu bez dětí za 2720 korun.
0: Jaké to bylo, že se ptám?
5: Ještě jsme tam nebyli.
0: Jo, vy jste tam ještě nebyli, už se těšíte, kde to, kam jedete?
5: Ano, jedeme na wellness s kamarádkou, poprvé bez dětí.
0: To jsem pochopil z té SMSky, ale kam?
5: Kousek od Olomouce.
0: Jasně, tak hlavně si to užijte. No a když teď rozvážíte ty děti, máte puštěné rádio?
5: Ano, každé ráno.
0: Tak já to nebudu zdržovat, kdo dospíval na Blaníku.
5: Lucie Bílá.
0: Je to tak. A vy máte ten wellness pobyt zadarmo, protože vám posíláme 2720 korun.
5: Super, děkuji.
0: Tak ještě jednou šťastnou cestu, pozdravujte potomstvo, užijte si pobyt a zůstaňte nám na lince. Naslyšenou.
5: Dobře, děkujem, naschle.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Bakery na Blaníku, před 4 minutami se to stalo.
1: To jsme proplatili další účtenku.
2: No a když teď rozvážíte ty děti, máte puštěné rádio?
3: Ano, každé ráno.
2: Tak já to nebudu zdržovat, kdo dospíval na Blaníku.
3: Lucie Bílá.
2: Je to tak. A vy máte ten wellness pobyt zadarmo, protože vám posíláme 2720 korun.
3: Super, děkuji.
2: Tak je tady poslední týden, účtenkový týden před prázdninami, ještě zítra ve čtvrtek a v pátek proplatíme vaše účtenky. Pište nám na 600 318 118, co chcete proplatit.
4: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio.
2: Nicméně venku to vypadá, jako by už ty prázdniny byly v rozpuku.
5: Je to tak, i když dnes se oproti třeba včerejšku o něco ochladí, tak stále ty teploty budou vysoko, 24 až 29 v odpoledních maximech. Na jihu Moravy může padnout i tropická třicítka, jinak dnes bude polujasno až jasno, ojediněle můžou být mlhy. Přechodně může být během dne oblačno, na Šumavě se dokonce můžou objevit přehánky nebo bouřky, ale jen ojediněle a večer se bude opět vyjasňovat.
2: Jak už jsem říkal, někdy stačí stupeň 2 a už je to ochlazení. Teď je Lona Machálková, svět je plný bláznů. Na Blaníku, dobré ráno.

0: Girls of Babylon a Bonnie M na Blaníku. Já si teď pomůžu jinou písničkou.
1: Jenom tlesknu třikrát do dlaní a je tady léto.
0: Cože to, léto už tady je, ale jenom tleskneme třikrát do dlaní a jsou tady prázdniny. V pátek vysvědčení a potom začne ten šrumec a hromadný úprk většinou na jich. A kromě plavek se hodí přibalit si i znalost zahraničních předpisů. Pokutu totiž můžete dostat i za věci, které jsou u nás třeba úplně běžné. Třeba v Rakousku nebo v Německu není dobrý nápad nechat motor běžet při delším stání. Za zbytečné běžení motoru hrozí pokuta, hučící klimatizace policii rozhodně přiláká. V Chorvatsku nebo v Itálii se vyplatí dávat pozor na vjezd do historických center měst, kamery tam často hlídají zóny, kam turisté autem nesmějí, ale místní třeba ano. Ve Francii anebo ve Španělsku mohou být problémy i s nevhodně umístěnou navigací před sebou. Pokuty se tam často platí na místě. V Německu se pro změnu nedoplatíte, když vám policie prolustruje navigaci a najde, že máte zapnuté varování před radary. Na to taky bacha, než vyjedete vypnout. A pozor i na povinnou výbavu a pozor taky na řízení v žabkách. Kromě toho, že je to nebezpečné, tak si v některých zemích taky můžete vysloužit přinejmenším varovný prst. A pozor, když už dojde na tu pokutu, tak třeba v Chorvatsku už to nejde hotově, ale policisté jsou vybaveni terminály. Tak kartu sebou a nejlepší bude, když to bude úplně bez té pokuty. Za chvíli krátké zprávy a teď je 7:20. Radio Blaník.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
7: Safari Resort Hluboká u Borovan.
8: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu v Praze a Krumlově.
7: Mrkněte na web nebo na Facebook

0: to všechno máte.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
4: děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
9: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
10: A jak to děláte?
9: Jednoduše, jsme Siegel.
11: www.siegel.cz.
12: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
13: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. A auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
17: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
18: Blaník za volantem.
19: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Mladé Boleslavy. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ŘSD.
20: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel blokuje provoz na dálnici D10 na 8. kilometru ve směru na Prahu. Místo je průjezdné pouze odstavným pruhem a zdržení je tam okolo 3/4 hodiny.
19: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný den.
18: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
21: Aktuální přehled každý den.
18: Rádio Blaník. Zprávy.
21: Rádio Blaník.
22: Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš se dnes zúčastní schůzky premiérů V4 v Maďarsku. Vyšegrádskou skupinu tvoří kromě Česka, Maďarska ještě Polsko a Slovensko. Na programu bude migrace i energetická politika. Česká republika podepsala s Kanadou novou smlouvu o vydávání lidí. Po dokončení ratifikačního procesu a nabytí platnosti nahradí nová smlouva dosavadní právní základ z roku 1924. Karviná chce proměnit zimní stadion v multifunkční sportovní areál. Zastupitelé uschválili 5-milionovou dotaci na zpracování studie budoucí modernizace. V Praze dnes bude vyhlášen držitel zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů. Jsou mezi nimi třeba David Pastrňák, Roman Červenka a nebo Martin Nečas. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
0: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slívou.
1: Mohl by být dnešní den ideální na to vyjet někam na výlet? Má se trošičku ochladit, takže by mohl být ideální. Takže pokud někam nemusíte, jako třeba do práce, tak můžete jít po stopách krajánka Rádia Blaník. Ten se za chvíli vydává na cestu. A kam? To nám řekne on sám. Za 3 minuty bude 7:30.

0: Marie Rotrová, Pavel Bobek, s tím bláznem si nic nezačínej, jednoho bychom tady měli a rádi si s ním začneme. Krajánek Rádia Blaník za chvíli vyráží na cesty, protože je úterý a protože nás čeká taky den jako korálek, což by mohl být den vhodný na výlety. Tak Vlastík Suk je s námi teď ve studiu, aby nám řekl, kam to dneska bude. Vlastíku, ahoj, dobré ráno, povídej.
1: Já vám přeji dobré ráno. Tento pátek pro vás chystáme další z letních koncertů Rádia Blaník. Tentokrát dojedeme do Domažlic. Kam konkrétně? Kdo nám zaspívá a další podrobnosti uslyšíte v rámci odpoledního vysílání. A taky budu zjišťovat, jaké je v Domažlicích vyžití. Co je tam nového a co chystají třeba na léto. S panem starostou se přihlásíme do vysílání po 14. a po 17. hodině. Tak se mějte hezky. Ahoj.
0: A my se těšíme. V těch Domažlicích se potom v pátek i uvidíme. Taky Olga Lounová, Vojta Nedvěd, Slza a Blanická kapela tam budou. Zveme vás na další z letních koncertů Rádia Blaník. Tento bude už druhý a je to zadarmo, takže dneska Krajánek v Domažlicích a v pátek už s plnou parádou. Cirkus jde. Teď už Dan Barta, On My Head na Blaníku 2 minuty po půl osmé.

0: Jarda Uhlíř, Zdeněk Svirák a Dělání na Blaníku. Já znám ještě jednu verzi téhle písničky, tam se zpívá dělání, to nám hrůzu nahání, ale nebojte, už je úterý, teď už pojedeme z kopce.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Adel, zdají se ti ty poslední noci magické v nějakém smyslu?
3: Já nevím, protože jak byl slunovrát ze soboty na neděli, tak se mi špatně spí, protože je dodlouho světlo, tak to mi přijde takové magické, protože během zimy a podzima odpadávám a teď mám oči do kořán do noci. Tak možná v tom.
0: Mně se taky špatně spí, hlavně když se probudím celý spocený a zjistím, že ten gelový polštářek, ten nachlazený gelový polštářek, který jsem si vzal do postele, tak je horký.
3: To máš, jo.
0: To mám, no. To strašně pomáhá, to udělej. Gelový polštářek, dáš to na mrazák, potom si to vezmeš pod peřinu a vychladíš, uděláš si takovou klimatizaci pod peřinou. Jo, chvilku to pomáhá. Potom je to horké, probudíš se a musíš jít pro druhý, pokud ho máš samozřejmě. Nicméně s tou magickou nocí, noc z dneška na zítřek je totiž prý opředená tajemstvím, legendami a pradávnými rituály. Říká se jí svatojánská noc, lidový svátek v křesťanské tradici, slavený v předvečer svátku světce Jana Křtitele, je jedním z nejmagičtějších okamžiků roku.
3: Je.
0: Takže noc na zítřek bude opravdu magická, řekneme si ráno. Teď ale počasí.
3: Dnes nás čeká takový hezký letní den, bude 24 až 29 stupňů. V maximech na jihu Moravy bude okolo 30, na horách pak 22. Bude tedy svítit sluníčko, polojasno až jasno. Výjimkou může být Šumava, tady může být oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, ale k večeru se pak bude vyjasňovat.
0: Iveta Bartošová Nekonečná na Blaníku za chvíli a teď je 9 minut po půl osmé.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
14: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
0: Posloucháte Blaník a Monika má pro nás jednu čerstvou zprávu.
1: Rádio Blaník, mimořádné zprávy.
2: Rádio Blaník.
15: Hezké ráno, v Čelákovicích na Praze Východ aktuálně zasahuje zásahovka. Zahledli tam muže se střelnou zbraní směřujícího do místního učiliště. Upozornila na to na síti X policie s tím, že na místě zasahují její všechny dostupné síly. No a další podrobnosti samozřejmě zjišťujeme.
0: Děkujeme, Moni.

0: To byla Nekonečná a Iveta Bartošová na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Adel, co jsi dělala zhruba tak před 30 lety?
3: Tak, to jsem ještě nebyla na světě, Péťo. Co ty jsi dělal před 30 lety? To bude zajímavější.
0: Před 30 lety jsem byl na vysoké a za rok jsem nastupoval do svého prvního rádia.
3: Mm-hmm.
0: To si pamatuju. A taky si pamatuju ještě jednu věc. Přesně před 30 lety, takhle v červnu roku 1996, se stala jedna neskutečná věc, které vlastně nikdo dopředu moc nevěřil, že se to podaří. Na mě to před chvílí vykouklo, úplně mi to jako připomnělo, co se tehdy stalo. Existují totiž jenom dva lidé, dva čeští umělci, kterým se podařilo zaplnit Strahovský stadion. Předtím to byli Rolling Stones a potom to a Pink Floyd a potom to byli U2 a tak, ale jsou jenom dva čeští. A to je Jan a František Nedvědovi, protože před těmi 30 lety právě hráli před 60 tisíci lidmi. Takhle to tam znělo mimochodem.
4: Tuhle písničku chtěla skoda, a ti každý.
0: Znáš tu písničku?
3: No jasně.
0: A zpívej.
4: Čí ty jsi a kdo má rád, ti každý den připomíná.
0: A když jsme u toho, tak ten člověk, který tohle to všechno spáchal, tak byl Petr Novotný. Já tady mám jednu vzpomínku.
5: Zkusili jsme se na povědlo dneška za rok udělat koncert o Hamzových narozeninám na Strahově. A od té chvíle, co nás to napadlo, to bylo v noci, se až do teďka, do ranní kávy, bavíme jenom o tom, jestli tam přijdou lidi.
0: A jemu se opravdu povedlo ty Nedvědy přesvědčit, že ty lidi přijdou. Stalo se a ty lidi opravdu přišli. 60 tisíc lidí na Nedvědy. Ono, konec konců, nedávno jsme tady na to vzpomínali i s Honzou Nedvědem, synem Honzy Nedvěda a Vojtou Nedvědem, synem Františka, na tenhle ten koncert. Když tak si to můžete pustit ze záznamu na našem YouTube kanálu a nebo na našich stránkách, když tady byli v kytarovém ránu tihleti dva. A Vojtu Nedvěda konec konců uslyšíte v pátek i na letním koncertu v Domažlicích. Teď už Smoky na Blaníku 2 minuty po 3:15.

0: Protože to nevzdám a Gump na Blaníku nevzdáváme, to další hodinu už pro vás chystáme. A koho v ní uslyšíte? No bude to tam hezky česky a o to se postará Helena Vondráčková. Vanastovky. I Petr Kolář. Hezky česky na Blaníku i po 8 je 7.54.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
3: A dost barvy.
4: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
3: Léto fandí barvám.
4: Akce platí do konce září.
3: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
5: Prázdniny, pádláč, paráda.
6: Pořiďte si nový nebo použitý paddleboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
5: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
7: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
10: Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít většinou polojasno nebo skoro jasno. Během dne přechodně až oblačno, ale pršet by nemělo vůbec. Večer se opět ukáže slunce v celé své kráse. Nejvyšší teploty zamíří mezi 26 až 29 stupňů. Teď už jsou tu informace z dopravy.
11: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
1: Blaník za volantem.
10: Nehoda vás přibrzdí z Prahy na Rozvadov u Cerhovic. Podrobnosti zná Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: Vlivem silného provozu se vytvořila kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno mezi 212. až 206. kilometrem u Holubic, ve které budete popojíždět okolo 15 minut.
10: Pozor dejte na trase z Domažlic na Klatovi u Koutu na Šumavě. V pravém pruhu probíhají práce údržby. Začaly před chvílí a potrvají nejméně do půl třetí. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný den.
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Zásuvka zasahuje v Čelákovicích u Prahy. Česko má oproti Evropě málo elektroaut. USA a Irán se dohodli na rozmrazení iránských fondů. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Jak už od nás víte, policejní zásahová jednotka zasahuje v Čelákovicích na Praze Východ. Jak sama policie uvedla na síti X, svědci zahledli muže, jak se střelnou zbraní míří do místního učiliště. Na místo okamžitě vyjeli desítky policistů, včetně té zásahové. Policie nyní sdělila, že muž je ve špatném psychickém stavu. Je v modré fávi s SPZ-kou 5AB 7197 a kdo ho spatří, má volat na linku 158 a nezasahovat proti němu. Škola je v tuto chvíli evakuována. evakuovaná a studentům a pedagogům tak nebezpečí nehrozí. Česko zaostává za většinou evropských zemí v počtu elektromobilů. Zároveň také stát neplní vnitrostátní cíle pro stavby dobíjecích a plnících stanic. Vyplývá to z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Chybí podle něj třeba i předpisy pro parkování elektroaut. Krásy Česka lákají každoročně miliony lidí. Turistické cíle po celé zemi loni zaznamenaly vysokou návštěvnost a čím dál víc lidí míří mimo tradiční turistická centra. To potvrzuje i ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
16: Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, Centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedles v Kutné Hoře.
15: Velké oblibě se v létě těší třeba zábavní park Miraculum v Milovicích anebo Skybridge na Dolní Moravě. Ve Švýcarsku jednali Spojené státy a Irán. Dohodli se na rozmrazení 12 miliard dolarů íránských fondů. Při víkendovém jednání se obě země také dohodly na vytvoření přímé komunikační linky ohledně Hormuzského průlivu, což by mělo pomoci předejít konfliktům. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
17: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Zdeňka, Zdenka, Zdena. Všechny tři mají dneska svátek, tak pokud jste nositelkami jednoho z těchto jmen, přejeme vám všechno nejlepší. A protože je úterý, kromě toho, že svátek mají Zdeňky a Zdeny a Zdenky, tak je to taky den, kdy máme na lince nějakého ranního hosta. A k tomu dojde už za malou chvíli. Teď Helena Vondráčková, Lásko Mája, Stůňu. Dobré ráno, bude 8.

0: Hear the World a Michael Jackson na Blaníku a teď už čas na ranní hosta.
1: Ranní host Radio Blaník.
2: Dneska ráno mám na lince Petra Lexu ze Slzy. Dobré ráno, Petře.
3: Dobré ráno.
2: Nějakou dobu jsme se neslyšeli, co dělá Slza teď?
3: No, Slza koncertuje v plném proudu, léto v plném proudu, takže i koncertování v plném proudu a je to krásný, trošku to počasí se nám střídá, ale většinou ty víkendy vyjdou pěkně, takže i koncerty dopadají dobře.
2: Budete mít vůbec letos nějaké prázdniny, nějaké volno, nějakou dovolenou?
3: Já vlastně jako ku podivu po letech mám pocit, že toho stihnu letos nejvíc, jako teda vždycky se jedná o všední dny, protože víkendy, kdy většina lidí jako něco podniká, tak to mi samozřejmě jako koncertujeme, jsme v práci, když to zní divně říct, že jsme v práci, když koncertujeme.
2: No jste v práci.
3: Ale no ale teď přes týden vím, že jedu do Krkonoš, chodit po horách, pak jedu s bráchou na kolo, vezmeme prostě jenom bagel, stan a pojedeme prostě napříč republikou a nebudeme vědět, kde skončíme, kde budeme spát a prostě pojedeme tak jako na blind.
2: Bikepacking se tomu říká.
3: Přesně tak, přesně tak.
2: No to já jsem nevěděl, že ty seš takhle dobrodružná povaha. No nicméně je tady několik víkendů, respektive několik pátků, kdyby si měl opravdu udělat čas a nejezdit na kolo, ale jet spíš na letní koncert Rádia Blaník a na ten první už tento týden v pátek do Domažlic, protože tam Slza bude vystupovat. Co chystáte na letní koncert Blaníku?
3: Tak my jsme letos docela překopali playlist, udělali jsme nový intro, úplně jako z jiný písničky, kterou jsme vlastně jako nikdy moc nehráli a si trošku pohráli s těma aranžema, takže si myslím, že zase letos to bude trošku jiný. Hrajeme hodně nových věcí, ale samozřejmě starý hitovky vždycky zazní, ale jenom jsme ty nový trošku obměnili a tak jsme si s tím pohráli, že nás to jako strašně baví. A jako první koncerty, co jsme takhle odehráli, tak mají skvělý ohlas, tak už se těším, až to na Blaníkách představíme.
2: Takže celibárna lhůta záruční bude.
3: No samozřejmě, to musí jít vždycky.
2: No už tento pátek v Domažlicích a potom tady mám další data, protože posluchači vás můžou vidět v Pelhřimově 10. července, v Mariánských Lázních 24. července, 14. srpna v Napajedlech a 4. září potom v Prostějově. Petře, ještě nakonec otázka, kterou dávám všem, nějaká dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila?
3: Dobrá zpráva. No, já jsem se jako za poslední dobu naučil opravdu jako úplně maximálně soustředit na ty maličkosti, protože o tom ten svět je, takže mě jako úplně zlepší náladu, když se jenom ráno prostě přečtu, že bude hezký počasí, tak mi to hned nastartuje den, dám si prostě dobrou snídaní a je mi hezky a vím, že ten den bude krásný, takže jako pro mě jsou ty dobrý zprávy v těch úplně maličkostech, které jsou někdy samozřejmost, ale já se snažím z toho samozřejmost nedělat.
2: Tak si držme palce, aby bylo krásně a uvidíme se v Domažlicích. Měj se krásně, Petře, zatím. Ahoj.
3: Taky, těším se, ahoj.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Petr Lexa byl dnešním ranním hostem na telefonu. Petra, jak jsem říkal, i s Lukášem uslyšíte v pátek v Domažlicích. Záznam rozhovoru i s obrázkem najdete na mém Instagramu už za malou chvíli. A teď si dáme jednu novinku od Slzy a jmenuje se Holka z plakátu.

0: Tak to byla Slza a holka z plakátu, novinka od Slzy, kterou jste poprvé na Blaníku mohli slyšet včera. Dneska jsme si ji zahráli, protože ranním hostem na telefonu byl tentokrát Petr Lexa, kterého se Slzou uslyšíte v pátek v Domažlicích. A za chvilku najdete video z toho dnešního rozhovoru na Instagramu. Teď pojďme ale na počasí.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
2: Rádio
0: se bude horko, protože kolem projela teď sanitka nebo něco podobného.
3: Bude horko a na většině území bude i slunečno. Konkrétně bude v maximech 29, na jeho Moravě až 30 stupňů Celsia. Jinak bude tedy jasno až polujasno, ojediněle se můžou vyskytnout mlhy a jiná situace bude na Šumavě. Tady může ojediněle zapršet dokonce, ale nicméně k večeru se bude opět vyjasňovat.
0: No a já jsem vám včera slíbil, že vám dneska prozradím, kam to letos bude s obytňákem. Tak o tom už za chvilku. Teď bedna od whisky v podání Vanastovek. Na Blaníku 2 minuty před 8:45.

0: Bruno Mars a Count on Me. No a za týden a kousek už ve vysílání zase tahle znělka.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Tak slíbil jsem, že vám prozradím, kam to letos bude s obytňákem. Už čtvrtým rokem sednu do obytňáku ze Sedlčan a zatímco většina lidí asi zamíří na jich, já se vydám zase na sever a hlavně se budu každý den hlásit do vysílání po 11. hodině, tam, kde jsou teď zlaté české ručičky, kterým dáme pauzu. Z těch uplynulých obytňáků vznikla i luxusní fotokniha, to jsem byl v Norsku na Lofotech a byli jsme na Nordkapu a byli jsme ve Finsku a ve Švédsku. O tu fotoknihu jste mohli v těch uplynulých dnech hrát na Instagramu, výherce už jsme kontaktovali a dostane knížku i s věnováním. No a letos sedám do toho obytňáku poprvé v neděli 5. července a vydám se nejdříve směr Amsterdam, tam to bude trajektem do anglického Newcastlu, potom nahoru skrz celé Skotsko a cílem jsou tentokrát Orkneyské ostrovy, tak mi držte palce a budu vás informovat každý den ve vysílání a snad z toho vznikne taky třeba další knížka. Za chvíli už krátké zprávy a potom se podíváme na vaše dobré zprávy. Pište nám je na 600 318 118.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Ano, už zítra přivítám dalšího parťáka, totiž parťačku. Minulý týden byla Petra Janů a tentokrát to bude zpěvačka, herečka a moderátorka Heidi Janků. Tak laďte Blaník zítra mezi 4. a 5. odpoledne.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu.

0: Se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Klikni!
4: Co frčí tohle léto?
3: Ravensburger kavetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
4: Ideální na prázdniny.
3: Doma, venku, na dovče.
4: Beru!
3: Když hry, tak Mironet!
5: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
6: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice. A hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
7: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
12: Na plátky.
13: Na kostky.
12: S medem.
13: S pivem.
12: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
14: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
12: Více na prodejnyzeman.cz.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
17: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilavil, CZ.
18: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
19: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
3: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
4: Co to je?
3: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
4: Ideální na léto s kámošema!
3: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
4: Tak to beru!
3: Když hry, tak Mironet!
2: Tak co dělá mladý?
3: Ale včera jsem mu málem nařezal.
2: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
10: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
13: Blaník za volantem.
20: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Nehoda vás přibrzdí na příjezdu do Prahy, kde přesně ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
21: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel blokuje provoz na dálnici D10 na 8. kilometru ve směru na Prahu. Místo je průjezdné pouze odstavným pruhem a zdržení je tam okolo 3/4 hodiny.
20: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
22: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
13: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
23: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. U střední odborné školy v Čelákovicích je stále zásahovka. Pátrají po muži se střelnou zbraní, kterého zahledli místní. Jezdit má v modré Fabii. V pohotovosti je taky středočeská záchranka, která na místo vyslala inspektora provozu. Škola je evakuovaná a my situaci dál sledujeme. Do péče o duševní zdraví mají do roku 2030 podle vládního plánu přes 10 miliard. Z nich 7 miliard korun tvoří plánované provozní a systémové výdaje, zhruba 3 miliardy jsou investice. Soud v Břeclavě zřejmě rozhodne v případu smrti 12-letého chlapce na hřišti. Před 2 lety na něj spadla fotbalová branka. Obviněn je tehdejší vedoucí servisního střediska technických služeb Luboš Novák. Teniska Markéta Vondroušová odmítla, že by dopovala. Uplynulé období je zasáhlo víc, než očekávala. Včera i Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu vydala 4-letý zákaz činnosti. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
24: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slívou.
25: A Monika je zpátky, co by dub, mrkneme se na fotbal, ale ještě předtím se s Adel mrkneme na vaše dobré zprávy. Za minutu bude 8:30.

0: Nedávno nám takhle Petr Kolář zpíval i tady přímo ve studiu v kytarovém ránu na Blaníku. A jdeme na dobré zprávy.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Teď na mě jedna zrovna vykoukla. Rodina z amerického státu Oklahoma se dočkala nečekaných přírůstků, když se k ním nastěhovala toulavá kočka, což se stává. Jenomže ta hned porodila 5 koťat a krátce poté se začala starat ještě o malého králíčka. V praxi to vypadalo asi tak, že přišel manžel. Manželce říká: "Prosím tě, kolik má kočka těch koťat?" Manželka říká: 5, ale já vidím 6. Zvedli kočku a našli králíka normálně. Tak i tohle je dobrá zpráva, protože se o ní nadále starají. A co dobré zprávy našich posluchačů, Adel? Máme tam něco?
3: Máme, napsal nám třeba Pavel, dobrá zpráva, to je pro mě sobota, setkání s Krajánkem na hradě Wildštejn, poté přesun na zámek Jezeří, super koncert a setkání s přáteli.
0: No, děkujeme.
3: Potom nám napsala Mary, dobrá zpráva, přeji pohodový den, včera jsem dostala ve svém oblíbené restauraci po obědě gratis zmrzlinový pohár.
0: To vždycky potěší.
3: To je krásná zpráva. A přidám ještě SMSku od Moniky, ta nám napsala, mě moc potěšilo, že za mnou za týden přiletí moje dcera, žije ve Skotsku.
0: To taky, je, tam jedu já. To se tam jineme, škoda, jsme se mohli potkat a zajít na kafe třeba. To je vždycky krásné, když já někam tím obytňákem vyjedu, že v tom zahraničí se ke mně vždycky přihlásí pár Čechů a někam mě pozvou. Jo, já většinou nemám čas vůbec. No i na pivo a do restaurace a takhle a stavte se u nás a uděláme oběd. A já jsem většinou třeba, já nevím, 300 kilometrů daleko a nemůžu se vrátit, musím pokračovat prostě dál, tak uvidíme, co ve Skotsku tentokrát. Tohle už je Kaoma a Lambára na Blaníku. 4 minuty po půl deváté.

0: Krištof, Sima Martauzová, Hvězdáři na Blaníku, tak kromě pauz na pití se prý v Mexiku, Americe a Kanadě hraje taky fotbal. A o něm nám teď něco řekne Monika Holubová.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
2: Hezké ráno, čeští fotbalisté vyhlížejí nejdůležitější duel na mistrovství světa. Ve čtvrtek ve 3 ráno nastoupí proti Mexiku a aby se na turnaj udrželi, musí nutně získat 3 body. Bude to ale velmi těžký zápas, protože nabuzení Mexičané, kteří i přes jistotu prvního místa ve skupině nic nevypustí. Před domácím publikem si to ale nemůžou dovolit, což není výhodná pozice pro fotbalovou reprezentaci, která potřebuje vyhrát. Hráči nyní řeší, jak na Mexikových zrát, aby dokázali najít jejich slabé stránky. Velkým tématem posledních dnů je velká únava. Podle některých hráčů za to může nadmořská výška, ale také přelety do jiných měst a přejezdy na tréninky. Jen ze základny v Dallasu nalétají 8286 kilometrů. Přestože Češi proti Jižní Koreji i Jihoafrické republice vedli, mají po dvou zápasech pouze jediný bod. Hlavně po druhém utkání se na ně kvůli ustrašenému výkonu po přestávce valila kritika. Zamáznout ji můžou svým výkonem už ve čtvrtek právě proti Mexiku. Mezitím na turnaj odběhl další soutěžní den. Slavný Lionel Messi zařídil 2 góly výhru nad Rakouskem 2-0 a překonal Kloseho rekord v počtu branek na světových šampionátech. Francie porazila 2 góly Mbappého Irák 3-0. S předstihem tak postoupila do vyřazovací fáze. Zápas poprvé na turnaji přerušila bouřka. Norsko přehrálo 3-2 Senegal a postupuje dál a Alžírsko si poradilo s Jordánskem 2-1. Tolik fotbalový speciál, další to bude před půl druhou.
0: No ve čtvrtek už to Mexiko a budeme doufat, že kluci na něj něco najdou, že je prostě něco napadne.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: Si sa bráňa útokom, zpívali Petr Naď a Jožo Ráš. A za pár minut se vydáme vstříc tajemnému roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Kam to bude tentokrát? Po 9. hodině vás vezmu do roku, ve kterém jste mohli vidět dvoudílný televizní film, natočený podle jedné skutečné události. Poslouchejte. Tohle je ukázka z něj.
3: Ale já nemůžu zastavit celý provoz kvůli troše kouře jednomu přivotrávenému havíři. To je přece běžná věc, sám to dobře víš.
0: Tak více po 9. Teď ještě Rockset na Blaníku. 4 minuty po 9:15.

0: Fading Like a Flower a Roxette na Blaníku. Když jsem mluvil o obytňáku, tak jsem zmiňoval taky to, že kdykoliv vyjedu někam na sever, tak cestou potkám spoustu našinců, kteří se ke mně nějakým způsobem přihlásí a buď to mě pozvou na oběd k sobě domů, nebo prostě jenom napíšou, zastavte se u nás. A ihle, už je to tady. Dobrá zpráva je, že jsem právě slyšela, že obytňák Rádia Blaník projede Holandskem, kde už bydlím 30 let, kdyby byl čas, zastavte se. Teď zbytek té SMSky nedorazil, ale moc děkuju za tuhletu pozvánku a kdyby byl čas, tak se rád zastavím. A obytňáku se týká ještě jedna SMSka. Dobré ráno, příjemný den, parťáku, to Skotsko bych jela s vámi. Skotsko je můj sen už 30 let, užijte si to, s pozdravem, příjemného dne. Miluše, moc děkuju, zdravím vás a budu na vás myslet celou cestu. A teď už myslím na tajemný rok, protože v příští hodině se vypravíme do minulosti. Do roku, ve kterém jste poprvé mohli slyšet tuhle písničku od Miraj. Nebo tuhle od Lucky Vondráčkové a Radima Flendra. A novinku tehdy měli i Mandraže, jmenuje se Endorfin. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté, teď je 8.53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
6: A já si dám steak.
5: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi-terasy.cz.
7: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
8: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít většinou polojasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, ale srážky žádné, k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty zamíří mezi 26 až 29 stupňů. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
9: Na trase s Příbrami do Votic před nájezdem na hlavní tah od Benešova bourala dvě osobní auta a zablokovala jeden jízdní pruh. Zdržení je tam nárazové. Snížit rychlost doporučujeme na výjezdu z Prahy po Hradecké dálnici. Proč, ví Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
14: Porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D11 na 17. kilometru ve směru na Hradec Králové.
9: A pozor dejte také v pražských Hradčanech, Královské oboře, kde se srazila rovněž dvě osobní vozidla. Šťastnou cestu.
15: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Policie zasahuje v Čelákovicích kvůli možnému střelci. Středoškoláky výcvik u armády láká. Vlna extrémních veder se valí Evropou. Rádio Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Desítky policistů stále zasahují v Čelákovicích u Prahy. Pátrají tady po muže se střelnou zbraní, kterého zahledli místní. Víc nám k tomu řekla mluvčí středočeské policie Barbora Šnajbajsová.
6: Podle našich informací by se ozbrojený muž, který má být ve špatném psychickém stavu, měl pohybovat v modré Škodě Fáby registrační značky 5AB7197. Ten muž, který je podezřelý tohoto jednání, se jmenuje Petr Šimon, ročník 1971.
17: V případě, že ho kdokoliv uvidí, má volat na linku 158 a nemá proti němu jakkoliv zasahovat. Učiliště je evakuované a nejsou v něm žádní studenti ani pedagogové. Policie má na místě vrtulníka, pátrání se rozšířilo také na Nový Bydžov a Prahu. Bezpečnostní opatření přijala i také místní základní škola J.A. Komenského. Budova je zcela uzavřená a děti jsou v pořádku. Situaci dál sledujeme. Stovky středoškoláků mají zájem o dobrovolný výcvik v armádě. Podle armády se přihlásilo 1173 studentů. Podmínky výcviku splnili skoro všichni. Kapacita ale byla přitom původně 800 míst. Výcvik studenty čeká od 7. do 31. července. Po úspěšném absolvování se z nich stanou vojáci v záloze. Stavbaři při opravě silnice v Břežanském údolí nedaleko Prahy narazili na problémy s podložím. Působí jim to potíže při zakládání opěrných stěn. Práce za 350 milionů se tak pravděpodobně prodraží. Jestli to bude mít vliv i na termín dokončení, zatím jasné není. Evropu zasáhne tento týden vlna extrémních veder. Ve Francii, Španělsku a Itálii bude kolem 40 stupňů. Úřady už preventivně přerušily výuku ve stovkách škol a vyzývají obyvatele, aby v odpoledních hodinách omezili fyzickou aktivitu a pobyt venku. Za horko je zodpovědná takzvaná tepelná kupole, která se o víkendu posune i nad Česko. Bude až 38 stupňů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
16: na Rádiu Blaník.
0: Tak se vydáme raději do tajemného roku, kde snad bylo možná klima lepší, ale uvidíme podle toho, jaký rok budeme hledat. A s tím nám musíte zase pomoci vy. A to tak, že nám zavoláte na 800 109 109 a napíšete na 603 118 118, jaký rok to dneska hledáme. Pomáhat vám budou písničky a slovní nápovědy. První už za chvíli. Jdeme na to.
1: Tajemný rok.
16: Rádio Blaník.
11: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Americká skupina Panic at the Disco a High Hopes.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A před chvílí Miraj a Chci tančit. Dvě písničky, které mají spolu jedno společné. A to, že vznikly ve stejném roce. V tajemném roce. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Marek z obce Odie u Znojma. Já bych řekl, typoval, že ten rok, tajemný rok 2018.
0: 2018, co jste dělal v roce 2018, Marku?
3: 2018, 1920, jo, takže to dělám letáky. Letáky rozváčím, no a je to dřína, sice jo, dáme do schránek.
0: Chápu. Marku, krásný den, mějte se pěkně, naslyšenou.
3: Děkuji vám taky.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Já přidám tip od Miluše, ta typuje, že jde o rok 2018. Stejný rok nám tady typuje i Iveta z Pivína, napsala, to jsem zrovna skončila na kardiologii v Olomouci, ale už je vše v pořádku. A pak tady máme ještě jeden tip na rok 2017 od Ivany z Vysočiny a napsala, typuji to podle písniček, a to se nám narodila úžasná vnučka Štěpánka.
0: Děkujeme, Ivano, pozdravujte Štěpánku a pojďme na první slovní nápovědu. A týká se filmu, dvoudílného televizního filmu režiséra Davida Ondříčka, který měl v tajemném roce premiéru a byl natočený podle jedné skutečné události.
5: Puste tam, kapitán, tím se evakuuje celý důl.
6: Milane, to je nesmysl.
5: Teď tam ty lidi chcípnou.
6: Já tě chápu, máš tam syna, bojíš se o něj, ale já nemůžu zastavit celý provoz kvůli troše kouře jednomu přivotrávenému havíři. To je přece běžná věc, sám to dobře víš. Dole je jich 400.
5: No právě.
6: Záchranáři tady budou do 20 minut.
0: Dvoudílný film o jedné velké důlní tragédii. Dukla 61 má premiéru v tajemném roce.
5: No to ale znamená, že než se dostanou dolů, tak to bude trvat nejméně hodinu a půl. A do té doby ty dřevěný dveře můžou klidně prohořet. Oba to moc dobře víte, byli jsme tam spolu.
6: Bez záchranářů nikoho evakuovat nebudeme. Vrať se ke kleci a nech nás dělat naši práci.
5: Jestli tam ty lidi zařou, budete mít oba na triku.
0: Dukla 61 v televizi. Víte, ve kterém roce? Zavolejte na 800 109 109 nebo napište na 603 118 118. A z tajemného roku pochází i tento duet Lucky Vondráčkové a Radima Plendra. Stanice Svět se jmenuje.

0: Someone You Loved. Luis Capaldi v Tajemném roce.
1: Radio Blaník, Tajemný rok.
0: Připomněla vám ta písnička něco? Anebo připomněl vám něco dvoudílný televizní film Dukla 61, který měl premiéru v Tajemném roce? Tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Ivan Zorlové.
0: Dobrý den, o tom byste mohl něco vědět, o tom filmu a vůbec o té události, co?
2: No právě, já mám 30 roků na dole od Faraných. No a 30 roku si myslím, že je docela dost, že jo?
0: 30 roku je docela dost a o tom filmu víte, ve kterém roce jste ho mohl vidět?
2: No, já si myslím, že to je 2018, protože jsem se zrovna chystal na hornický důchod, takže mě to tak trošku zaujalo. Mm-hmm. My jsme tady taky měli pár těch neštěstí, tady na Ostravsku, jo?
0: A myslíte si, že ten film to přenesl věrně?
2: No úplně tak, jako ne, protože tady, a každá šachta je jiná, to je těžko, jo. Jo, my tady rubeme dost ve velkých hloubkách a tam na té Dukle to bylo trošku jinačí, myslím. Tam nebyly takové velké hloubky, tenkrát se ještě nefáralo až kilometr pod zem, takže tady to je trošku jinačí. Ale jako pro laika si myslím, že jako to funguje, jo.
0: Moc vám děkuju za to, že jste zavolal. Mějte se krásně, naschledanou.
2: No taky, naschledanou.
0: Adel, pojďme na SMSky.
3: Já přidám tip od Romany s Lubošem, ty typují rok 2018 a napsali, v tomto roce se nám narodil první vnouček Jonášek, naše láska.
0: Zapisuju a děkuju.
3: Přidám další čárku k roku 2018, ten tady typuje Samuel a napsalo, v tomto roce se slavilo z té výročí Československé republiky.
0: Díky Samueli.
3: A potom přidám tip na rok 2016, který nám poslala Iveta z Prahy.
0: Tak 2016, děkujeme Iveto, zapisuju, dělám čárku 800 109 109, telefonní číslo, na které když zavoláte, můžete si tipnout taky, popovídáme si o tom, nebo to napište a Adel to přečte, SMSky posílejte na 600 318 118 a z Tajemného roku jsou i Endorfiny od Mandraže.

0: Plzeňští mandraže prožívali své nejlepší období a potom najednou konec. Endorfiny, písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Dukla 61, dvoudílný televizní film Davida Ondříčka natočený podle skutečné události, má premiéru v televizi a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Jeden pane Slíva, Bohumil, Bohumdo. Pane Slíva, já si tipnu 2018.
0: Ano.
3: A z toho důvodu, že jsme na to koukali s manželkou a ta žila poslední rok, protože 2019 1. března mi zemřela. Takže je to 2018 a pokud se nepletu, já si myslím, že ne, tak hlavní roli v tom hrál Tácek, že jo? Taclík.
0: Marek Taclík tam byl, ano, to je pravda.
3: Ano,
0: to je pravda.
3: Ano, a ten pochází z Chlumce, kde my jsme do roku 82 bydleli. Takže už z toho důvodu, že jsme ho viděli, tak jsme říkali, hele, ten pochází z Chlumce.
0: Soused.
3: To.
0: Bohumile, moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
3: Napodobně, naschledanou a příjemný den.
0: A pojďme na SMSky.
4: Jana nám tady tipuje rok 2017 a napsala, to se nám narodil vnouček Štěpánek.
0: Zdravíme.
4: Přidám další tip na rok 2018. Tentokrát ho poslala Mirka Sčenková podle ukázky z písniček a filmu a napsala, v tomto roce jsem se stala babičkou, narodil se vnouček Jeníček.
0: Gratulujeme.
4: Zrodili samý vnoučkové.
0: No, já koukám.
4: V tajemném roce. Potom nám tady taky napsala Marie z Přepych, ta tipuje rok 2018 a napsala, pro mě to byl už běžný důchodový rok.
0: Tak, rok 2018, díky. Za chvíli další hudební nápověda a další slovní a vy teď máte prostor na to brnknout na 800 109 109 nebo napsat na 600 318 118 a zkusit si tipnout Tajemný rok.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
8: Na co?
7: Na naši fotovoltaiku.
8: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
7: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
8: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
7: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
8: A kdo se o to postará?
7: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
8: Tak to máme jasno.
1: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
9: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
10: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
11: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
12: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda. A hrozně to trvá.
11: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
12: A kde jsi je sehnal?
11: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš

0: Od dřeva skoro všechno.
1: S natíráním končím. Jedu hned.
0: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
1: www.impregnacesoběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
5: A já si dám steak.
4: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
6: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
7: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrál česnek, co má říct.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naše letní kooperativa Tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
12: Máte doma solární elektrárnu?
13: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
12: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
13: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
12: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
13: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
12: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
13: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
14: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
15: Pohodové České rádio.
16: Tajemný rok a Petr.

0: Svítba Tycho a Ava Max.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Písnička, která v tajemném roce jako úplná novinka zněla po celém světě. Už jsme si dneska připomněli i jiné písničky, z těch českých vybírám Chci tančit od Miraj, potom jsme tady měli dvojici Lucku Vondráčkovou a Radima Flendra Stanici svět a měli jsme tady i Mandraže a Endorfiny a připomněli jsme si film Davida Ondříčka, dvoudílný televizní film, který byl natočený podle skutečné události Dukla 61. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jermelka, zdravíme Blaník.
0: Děkujeme, my vás taky, povídejte.
3: No, typujeme 2018, ten byl pro mě zlomový, ten jsem odcházel do důchodu.
0: No jo, tak to je opravdu zlomový rok potom.
3: Takže mám konečně dovolenou, poslední dovolenou před smrtí.
0: Ježišmarja, to zní morbidně teda, no ale děkuju za ten...
3: Ale je to pravda.
0: Děkuju za ten tip, mějte se krásně oba dva, naslyšenou.
3: Naspe.
0: Pojďme na SMSky.
4: Napsal nám třeba David z Poličky, ten typ je rok 2018. Napsal, pro mě to byl běžný rok v současném zaměstnání.
0: Díky.
4: Potom nám napsal Vašek ze Šumperka, ten typ je stejný rok. A přidám ještě čárku k roku 2017, který nám tady poslala Milena z Brna.
0: Tak, 2017, děkujeme Mileno, největší plot tady mám zatím teda u roku 2018. Tak uvidíme, co s tím udělá ta další nápověda, která bude sportovní, protože v tajemném roce se konaly zimní olympijské hry. A více už Bára Žerhanová z Českého olympijského výboru.
5: V Pyeongchangu byla největší hvězdou české výpravy lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, která zvítězila v Super G, možná velmi překvapivě a velmi suverénně triumfovala na snowboardu. Stříbrné medaile přidali biatlonista Michal Krčmář a také rychlobruslařka Martina Sáblíková na své oblíbené trati 5000 metrů a byl to pro ní po zraněních a zdravotních problémech, které měla před olympijskými hrami, velký úspěch. Bronzová byla biatlonistka Veronika Vítková, další svou druhou olympijskou medaili přidala snowboardkrosařka Eva Samková, také bronzovou, a třetí byla rychlobruslařka Karolína Erbanová na pětistovce.
0: Takže zimní olympijské hry a ještě jedna autentická vzpomínka.
6: Ester Vidrš, Ester Ledecká v cíli je první! Ester Ledecká vede! To je neuvěřitelné!
0: A teď je to na vás. Zavolejte na 800 109 109 nebo napište na 600 318 118, který rok hledáme.
7: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

0: Zrodila se hvězda, tak se jmenuje film, který měl taky premiéru v Tajemném roce, ale těhle dva si v něm zahráli a navíc do něj naspívali tuhle písničku. Lady Gaga, Bradley Cooper a Shallow. My už jsme si připomněli i jiný film, dvoudílný televizní film Dukla 61, natočený podle skutečné události a taky zimní olympijské hry v jeho korejském Pjongčangu. A za chvíli ještě poslední nápověda, ale teď dostáváte slovo vy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Marta. Já si tipuju, že to je rok 2018.
0: Může být a nemusí. Marto, co jste dělala v tom roce?
1: V tom roce jsem asi určitě pořád pracovala, jako to je doteď. Jako zdravotní sestra, takže práce.
0: A děkujeme za to, že to děláte. Je vás málo.
1: Ráda.
0: Naschledanou. Adel, pojďme na SMSky.
2: Já přidám tip na rok 2018, který nám poslala Modřinka z Liberce a napsala k tomu naše milovaná dcera čokolad našeho druhého vnoučka.
0: Děkujeme, Modřinko.
2: Přidám ještě jednu čárku ke stejnému roku od Pavla, pomohly mu zimní olympijské hry a napsal pro mě celkem běžný rok, nic zvláštního se nedělo.
0: Díky, Pavle.
2: A potom tady máme tip na rok 2016 a ten nám tady poslala Tamara z Brna.
0: Díky, Tamaro, zdravíme do Brna a teď ta poslední nápověda, kterou vám ještě dlužím. Mezi 1. a 7. červencem tajemného roku se v Praze konal 16. všesokolský sled, který připomínal jedno důležité výročí.
3: Ten program byl velmi, velmi pestrý, trval celý týden, všechno začalo průvodem a ten sledový týden určitě se zapsal do myslí nejenom účastníků, ale i Pražanů a hostů, kteří přijeli na 16. sled.
0: Takže 16. všesokolský sled, důležité výročí a to je poslední nápověda, vy ještě chvilku můžete hádat.
4: Tajemný rok
5: na Rádiu Blaník.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
12: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Taky nechcete končit léto větou?
14: To zase nějak uteklo, viď?
13: Tak se zážitky od Alegrie se vám tohle stát nemůže.
15: Mami, ten Superland byl boží.
16: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
17: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
18: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
19: Užijte si zážitkové léto s Alegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
3: Romantika.
1: Sportáky.
3: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
2: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Pohodové České rádio.
8: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: Taková hymna dobrého rána na Blaníku, dobrý zprávy opět a Radeček a Voxel.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Písnička, kterou jste poprvé mohli slyšet v tajemném roce, a jdeme do finále. Tady jsou poslední tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Peťo. Ahoj, Peťo. Ahoj, Adélko. Soňa Krkonoše.
0: Ahoj, Soňo. Tak povídejte, jaký máte tip?
3: Já bych řekla 2018 podle Ester Ledecké.
0: Ester Ledecká, co jste takhle dělala vy v Krkonoších v roce 2018?
3: Pracovala v kuchyni.
0: A dneska pracujete taky v kuchyni?
3: Pracuju do dneška v kuchyni, ale tenhle týden mám volno.
0: Výborně, já jsem se chtěl zeptat, co bude k obědu, ale to se asi nedozvím teda.
3: Budu synovi dělat rajskou.
0: No výborně, to mám dovoleno. Moc děkuji, Soňo. Mějte se krásně, naschledanou.
3: Vy taky, naslyšenou.
0: Tak dneska k obědu rajská a co SMSky?
4: Já přidám další tip na rok 2018, který nám poslal, to je anonymní tip, nicméně ten rok byl výjimečný tím, že jsme se brali s manželem.
0: No a gratuluju.
4: Ne já teda, ale. Potom přidám další tip, sněhový poslech rok 2018, to už jsem byl důchodce, to nám napsal Karel z Chřenovic.
0: Děkujeme, Karle.
4: A tip na rok 2018 nám poslal i Míra z Plzně.
0: Díky, Míro. No tak si to zhrneme. Dukla 61, dvoudílný film, který má premiéru, zimní olympijské hry, které se konaly v jihokorejském Pjongčangu, a všesokolský sled se taky udál. A vy jste typovali roky 2016, 2017, 2018, toho posledního mám nejvíce čárek, tak si poslechněte, který rok to dneska byl. Tajemným rokem byl rok
1: 2018. Dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: A ten všesokolský sled samozřejmě připomínal z té výročí vzniku Československa. Jsme na konci dnešního tajemného roku. My se na vás s Adélkou těšíme zase v zítřejším dobrém ránu po 6. hodině. Za chvíli už si to tady všechno převezme Pepa Černý. Chystá se na vás dopolední vysílání. A teď ještě Matt Simons a jedna vzpomínka na rok 2018.

0: I takhle zněl tajemný rok, rok 2018 na Blaníku. A my si budeme dál hrát hlavně hezky česky. Lenka Filipová, pravdivá píseň, za všechno může čas.
1: Za všechno může čas.
0: Čas, čas, čas. Michal Tučný, teda Michal David, promiň.
2: Stál jsem před domem, ale věděl jsem.
0: A taky Petra Janů. Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nehrá. Nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut už bude 10 dopoledne.
3: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít většinou polojasno nebo skoro jasno. Během dne se mohou přehnat nějaké mraky, ale pršet z nich nebude. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 26 až 29 stupňů. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
5: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
3: Blaník za volantem.
4: S omezením provozu a se zdržením v koloně počítejte na dálnici D6 na 31. kilometru u Nového Strašecí ve směru na Prahu, kde bouralo osobní auto s nákladním. Příjezd do Prahy po hradecké dálnici se komplikuje. Podrobnosti zná Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
6: Aktuálně uzavřená dálnice D11 na 15. kilometru ve směru na Prahu z důvodu požáru vozidla. Poslední sjezd před uzavřenou dálnici je na 18. kilometru exit Bříství.
4: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a krásný den.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
7: Policejní pátrání po údajném střelci je zatím neúspěšné. V Novém Jičíně odhalili nelegální odběr plynu. Zákaz mobilů by mělo platit i ve družinách.
4: Rádio Blaník. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Pátrání po možném střelci je zatím neúspěšné. Čelákovicemi projíždějí aktuálně policejní auta, nejvíc jich je v okolí střední odborné školy na okraji města. Pod dohledem je také internát a nad městem létá vrtulník. Pátrání je rozšířeno i na Nový Bydžov a Prahu. A víc nám tomu řekla mluvčí středu českých policistů Barbora Šnajvajsová.
8: Mimo jiné jsme i u budovy ministerstva vnitra a školství. U těchto objektů jsme pohyb muže dosud nezaznamenali. Jedná se především o preventivní vyhodnocení dosud získaných poznatků k jeho pohybu. V současné době i nadále usilovně pátráme po hledaném muži a jeho vozidle.
7: Podle policie jde zřejmě o 55-letého Petra Šimuna, který je ve špatném psychickém stavu. Jezdí v modré fábi s SPZ-kou 5AB 7197 a v případě, že ho někdo spatří, má volat na linku 158. Novojičínští kriminalisté odhalili po roce intenzivní práce velký černý odběr plynu. Ten jim loni na konci dubna oznámila plynárenská společnost. Policie zjistila, že plyn minimálně 5 let na černo odebíral 69-letý důchodce pro svou pálenici. Způsobil škodu za 0,5 milionu. Zákaz mobilů ve škole by měl platit také o přestávkách a v družině. Vyplývá to z návrhu novely školského zákona, který předložili premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Žáci budou moci používat telefon kvůli zdravotním důvodům, anebo pokud to škola povolí pro účely vzdělávání. Zákon by měl začít platit od září 2027. Letní dovolené se blíží. Podle odhadů dopravních odborníků se přes 1 milion Čechů vydá k moři do Chorvatska, Itálie, anebo Polska autem, anebo karavanem. V každé zemi, kterou budou projíždět, přitom platí trochu jiná pravidla silničního provozu. Liší se třeba tolerance alkoholu v krvi řidiče. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
3: Pepa Černý
5: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. 3 minutky nám zbývají do 10. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku už tady bude kolegyně Samira se svým úžasným pořadem Proč se říká, co se říká, tak nám zase něco vysvětlí. No a já vás vezmu na jednu velkolepou muzikálovou show. Lenka Filipová, za všechno může čas, právě teď, takhle před 10. na Blaníku. Tak krásné dopoledne.

0: Michal David, co mi scházelo, si byla ty, Samčo.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A tentokrát bude řeč o dracích. I když to nakonec možná dopadne úplně jinak. Tak Samčo, my posloucháme.
3: V životě jsou zkrátka chvíle, kdy se nic nedaří. Že je něco na draka, znamená, že je to k ničemu nebo nepovedené. Z draky to ale nic společného nemá. Za to s němčinou, s tou ano. Drek je německy špína. No a stačilo to jen zkomolit a máme z toho draka. Jazyky jsou pružná věc, takže díky právě zkomoleninám máme třeba i ham and eggs, což je anglicky ham and eggs, v překladu šunka a vejce. No ale zpět k tématu. Když něco nejde podle plánu, může to být i na houby. No a to zase proto, že když je v lese hodně hub, pro běžného houbaře jsou často nejedlé nebo jedovaté, takže z kulinářského hlediska úplně k ničemu. Nebo se to dá vysvětlit ještě tak, že odvar z hub, který se kdysi dávno dělal třeba z chorošů, byl úplně bez efektu.
0: Samčo, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A teď jsou tady Rose Smith.

0: No Mercy, Where Do You Go? No, pod Žižkovskou věž. Protože tam se odehrává to velké, krásné léto, divadelní léto. Víte, s kterým divadlem, že jo? S divadlem Kalich, to je jasné. No a teď tam budou mít, představte si to, velký muzikálový večer divadla Kalich. Bude se to odehrávat 24. a 25. 7., to znamená července. A je to pátek a sobota, takže úplně ideální. Já věřím, že vyjde i počasí. No a je to jedinečný koncert, který přináší výběr těch nejlepších skladeb a čísel z muzikálu divadla Kalich. Od prvního Hamleta až po nejnovější Biograf Láska. Mimochodem, Biograf Láska, ten bude mít druhý díl, premiérovat bude na podzim, tak pokud jste ještě neviděli jedničku, tak to napravte a pak se vydejte na dvojku. A nebo běžte rovnou na dvojku, ono je to jedno, protože oba kusy jsou prostě úžasné. Písničky Hany Zagorové Na prknech, která znamenají svět. No ale teď si zapište hlavně do diářů toho 24. a 25. července, kdy se odehrává pod Žižkovskou věží velký muzikálový večer divadla Kalich. Doporučujeme. Za chvilku Dan Landa, Helenka Vondráčková, taky Taylor Swift.
1: Jen do konce června zakoupíte permanent

0: roku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký žeslíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme Pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
10: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
11: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
12: A jak to děláte?
11: Jednoduše, jsme Siegel.
13: www.siegel.cz.
14: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
15: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
16: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
18: A dost barvy.
19: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
18: Léto fandí barvám.
19: Akce platí do konce září.
18: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
20: Prázdniny, pádláč, paráda.
21: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
20: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
22: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
23: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
24: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
25: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
24: Těšíme se na vás.
0: Tak co dělá mladej?
1: Ale včera jsem mu málem nařezal.
0: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
2: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: Skutečná globální hvězda současnosti Taylor Swift na vlnách Rádia Blaník. Tak už je to tady, přátelé. V pátek dostanou školáci vysvědčení a tím začnou prázdniny. Ale ty, jak to známe z dětství, utečou jako voda. A to znamená, že já můžu v klidu říct, že už se nezadržitelně blíží pálavské vinobraní. Další ročník, ten ovládne ten druhý zářijový víkend, 11. až 13. září, to v Mikulově vypukne. A já mám teď na telefonu muže, který za celé to vinobraní mluví. Dominik Ryšánek. Dominiku, dobrý den. A řekněte nám, proč bychom se měli letos na pálavské vinobraní jako dostavit? Proč bychom tam měli vyrazit?
1: Dobrý den vám i všem posluchačům Rádia Blaník. Je to pravda, pálavské vinobraní se nezadržitelně blíží, letos již 79. ročník. To pálavské vinobraní je jedinečné tím, že spojuje skvělé víno, hudbu, gastronomii, historii a obecně takovou tu neopakovatelnou atmosféru toho našeho města Mikulova. Návštěvníci se mohou těšit na desítky vinařství, historický průvod krále Václava IV. A královny Chantal Poulain, koncerty několika známých interpretů a samozřejmě, jak už jsem zmínil, na to krásné prostředí tady u nás pod Pálavou v Mikulově. Je to zkrátka jeden z největších vinařských svátků v České republice a to si myslím, že stojí za to si to nenechat ujít.
0: To teda jo. Já navíc koukám na ty interprety. Richard Miller tam zaspívá, Horký žeslíže, taky Helenka Vondráčková, nebo Ben Kristoval a spousta dalších. Tak se podívejte na webové stránky pálavské-vinobraní.cz a zdravíme do Mikulova, jdou přípravy podle plánu. Za chvilku Meky Šbírka, balada o polných vtákov na Blaníku.
2: 100 000 korun na ruku.
3: Za měsíc.
2: Za týden.
3: Nebo za den.
2: To by bral asi každý.
3: Přátelé, u nás na Blaníku to můžete mít za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
2: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
3: Sluníčkové léto.
2: S Blaníkem a Centropolem.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky
11: CZ.
14: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
15: Vinetu!
16: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
17: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
15: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
20: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
21: Pohodové české rádio.

0: na vlnách Blaníku.
1: A poslechli jsme si Vohnouty, svaz českých bohémů. Přátelé, už je úterý, naštěstí. Já vím, k pátku ještě dlouhá cesta, ale už to utíká. Budeme si dál hrát, hlavně hezky česky, zaspívá mistr.
2: Ta

0: Je to Blaníka, hraje hezky česky, už 27 let a bude v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut a kousek nám odbije 11. dopolední. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Léto je tady.
2: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
1: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
2: s českými písničkami a dětskými interprety.
1: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
3: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
4: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
5: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
4: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
5: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
4: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
5: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
4: Jo. A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
5: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
6: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, ale srážky žádné. K večeru opět jasná obloha. Nejvyšší teploty zamíří mezi 26 až 29 stupňů. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
8: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
1: Blaník za volantem.
7: Nehoda vás přibrzdí na Pražském okruhu, kde přesně ví Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
9: K dopravní nehodě dvou osobních vozidel v levém jízdním pruhu došlo na Pražském okruhu ve směru na Ruzyň na 15,5 kilometru.
7: Kolona tam narůstá, další nehoda je pak směrem k D1 na 23. kilometru, kde bouralo osobní auto s nákladním a i tady si chvilku postojíte. Na D1 na 30. kilometru ve směru na Prahu havarovalo osobní auto, počítejte tam s menším zdržením. Tolik dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásný den.
10: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Policie stále pátrá po možném střelci i v Brandýse. Pavel podal kompetenční žalobu. Tropické teploty v Česku jen tak neskončí. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Policie dál pátrá po možném muži se střelnou zbraní. Místní ho zaznamenali v Čelákovicích u Prahy u střední odborné školy. Před 8 ráno byl ale v Brandýse nad Labem ve světlé bundě, červené kšiltovce a zavazadlem v ruce. 55-letý muž je ve špatném psychickém stavu a policie po něm pátrá i v Novém Bydžově a také v Praze. Pod dohledem jsou i ministerstva vnitra a školství. A podle nejnovějších informací by se měl pohybovat ještě dalším autem vínové barvy s SPZ-kou 1 S08861. Prezident Petr Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu. Týká se to sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Sejde se ve středu. Pavel žádá ústavní soud o deklaraci, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Tropy v Česku zdaleka nekončí. Nejteplejší bude nadcházející víkend, který přinese ještě vyšší teploty, než byly před týdnem. Od soboty do pondělí může být až 38 stupňů. To je předpověď teplot ve stínu. Na slunci bude i přes 50 stupňů Celsia. Dnešek bude naopak nejchladnějším dnem. V tomto týdnu bude do 30 stupňů. Na Holešovickém výstavišti v Praze pokračuje olympiáda dětí a mládeže. Vyrostl tam olympijský dům a na jakých dalších místech se sportuje, to už prozradí projektová manažerka akce Radana Kubešová.
3: Dalších 30 sportovišť nabízí organizátoři po celé Praze a jsou to vlastně světová sportoviště, například Podolí, Troja, Juliska a další.
2: Olympiáda dětí a mládeže potrvá do čtvrtka, vstup na jednotlivá utkání je zdarma. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
4: Děkuju moc.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Hezké dopoledne, přátelé, za 2 minutky už bude 11, dál si budeme hrát, hlavně hezky česky. Za malou chvilku také dorazí kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky, tak nám je představí. No a v této hodině se podíváme také do Domažlic, protože tam už se to pomalu chystá. Náš další letní koncert. Petr Novák, co je to láska, to je první píseň této hodiny, tak já to nebudu prodlužovat, přeji vám krásné dopoledne s Blaníkem a tady je.

0: Víťa Vávra a dívka Gloria na vlnách Rádia Blaník. A teď je tady chlapec Petr, Petr Slíva a další zlaté české ručičky. Tak Péťo, můžeš.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat se Sávou Střelcem. Dobrý den.
4: Krásný den, slávy posluchačům.
3: Tak nejdříve místopisné určení, kam jsem se dovolal.
4: Teď konkrétně jste se dovolal na Čeladnou, takže do Beskyd.
3: A odtamtud pochází Antonie Ema?
4: To ne, Antonie Ema pochází z českého ráje, takže ode mě docela pěkných pár hodin cesty teďka od aktuálního místa.
3: Co je to Antonie Ema, nebo kdo je to Antonie Ema?
4: Antonie Ema jsou já a Štěpán, dva parťáci, kamarádi naše rodiny, takže dalo by se říct dvojrodinná firma česká, která vyrábí patentované průleskové systémy a vlastně dětské pokojíčky snů.
3: Cože vás to napadlo?
4: Primárně to napadlo Štěpána, ten začal s výrobou vůbec ze dřeva, tehdy to byly teda skatey, protože byl velkým fanouškem skateování a já jsem se v průběhu času přidal z úplně jiného oboru. Tehdy mu se to podnikání s výrobou skateů úplně nepovedlo, díky nějaké konkurenci z Číny a levným lepidlům a levný pracovní síle v Číně a ze skateů vlastně z posledních zásob dřeva, s posledníma zásobama strojů ho manželka popošťouchla, řekla mu, hele, já jsem když vyráběl něco pro trošku zajímavější klientelu, než jsou skejťáci, pro děti, pro rodiče dětí, a tak vznikla vlastně Antonie Ema a tak vznikly dětské hračky, dětský pohybový nábytek a to, co vyrábíme dnes.
3: A proč Antonie Ema? Čí jsou to jména?
4: Jsou to jména dcer, takže je to takhle jednoduchý.
3: Já jsem si to myslel. Co je takovým největším bestsellerem u vás?
4: My jsme vyrostli na patentované pohybové stavebnici Faber, to si vlastně můžete představit jako průlesku, která se v čase může v tom dětském pokojičku měnit. Roste s dětmi, takže od nějakého malého piklerova trojúhelníčku, malé sestavy, ji můžete postupně rozšiřovat a stavět ohromný velký dětský hřišťata v interiéru. Dají se z toho stavět různý bunkry. Zvláštností té stavebnice je, že ji můžete připevnit na zeď jako žebřinu, ale ve velmi krátkém čase za pár sekund sundat a představit jako stavbu v prostoru. Takže tím jsme vlastně začínali, to je náš, já řeknu, takový tahoun. Dva roky zpátky jsme k tomu přidali pohybový nábytek, takže úplně vlastně nový svět, jak pro nás, tak si troufnu tvrdit pro zákazníka, dostat pohyb do toho dětského pokojíčku i trošku jinak, dostat ho tím způsobem, který řeknu nám všechny babičky a rodiče zakazovali, to znamená, pojďme se hýbat a lozit po nábytku, pojďme lozit po skříních, pojďme lozit po postelích, pojďme prostě z toho masivního kusu nábytku udělat něco, co bude ten nosnej prvek pro pohyb v pokojíku a zároveň to pojďme zase udržet tou formou stavebnice, rostoucnosti, přizpůsobení se tomu dětskému světu a tomu měnícímu se způsobu, jak to dítě v tom pokojíku vlastně funguje.
3: Já se teď probírám vašimi internetovými stránkami a začínám litovat, že nejsem dítě. Předpokládám, že protože se jedná o děti, že to má všechny možné bezpečnostní certifikáty.
4: Musí mít samozřejmě. A my máme ještě tu srandu, že vlastně tam máme ty certifikáty hnedka dva, to znamená nejenom pro běžný nábytek, ale máme tam i certifikáty pro pohybové hračky.
3: A kdyby si chtěl někdo něco od vás pořídit, tak co má pro to udělat?
4: Stačí se podívat k nám na webové stránky www.antonieema.cz, takže ty dvě jména, Antonie Ema a CZ na konci, a vybrat si, případně napsat na chat, poradit se s naším kolegou na chatu, který dokáže doporučit, poradit, co by se hodilo pro daný věk a potřebu a podobně.
3: Tak já vám teď poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří v tom, co děláte. Děláte skvělé věci. A naslyšenou.
4: Taky děkuju a krásně naslyšenou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Zase to Péťa dokázal. Péťo, moc krát děkujeme. A teď Verona na Blaníku. Na

0: Dalibor Janda nejenom, že byl letos na Konopišti, na naší oslavě, ale taky s námi absolvoval pár letních koncertů loni. Letos jsme to trošku obměnili a teď je před námi další letní koncert v Domažlicích. Já vám za chvilku řeknu podrobnosti. Do té doby Pink, Karel Gott a taky Olga Lounová. Posloucháte Blaník.
1: Čekali jsme na to dlouhých 20 let.
2: A jsme konečně tam, na mistrovství světa ve fotbale.
1: Pojďte s námi fandit našim, každý den na rádiu Blaník.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
5: A já si dám steak.
4: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
7: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
6: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
7: Když repráky, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
8: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata.

0: rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
1: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátorce, NC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
6: Na plátky.
7: Na kostky.
6: S medem.
7: S pivem.
6: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
8: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
6: Více na prodejnyzeman.cz.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
10: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
11: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit.

0: Olga Lounová, K výškám. Já myslím, že tahle písnička zazní v pátek v Domažlicích.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Protože Olga Lounová přijede, to je jasné, taky zaspívá Vojta Nedvěd.
2: Děda mi vyprávěl, jak žil v době, když život nosil tisíc.
0: Dorazí i Slza.
3: Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím.
0: A taky naše blanická kapela s tou naší písničkou a hromadou další.
4: Slunce dá nám svítit.
0: A sluníčko svítit má. Teď v pátek 26. června v Domažlicích na náměstí Míru. Začínáme v 16:30, přátelé. Vstupné se neplatí, to je jistota letních koncertů Rádia Blaník. A letos pro vás máme navíc speciální dárek. Z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás, dokonce rovných, a teď se držte, 100 000 korun na ruku. Tak se pro tu samolepku stavte už v pátek v Domažlicích. Těšíme se na vás, bude to velkolepé a zdarma.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Takže pátek, Domažlice, náměstí Míru v 16:30 a za chvilku Ricky Epovery na Blaníku.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
10: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
11: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
12: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
11: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
8: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
11: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
8: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
11: www.zamek-konopiště.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: tady jako hrom, Amy McDonald, This is the life. Na dlouhou dobu poslední anglicky zpívaná písnička na Blaníku, protože je před námi česká hodinka a s ní Reddy Kirken. Někde si najdu malej bed. Tereska Mašková. Taky dáma, která má zítra narozeniny. Helenka Vondráčková. Byla na Konopiště a byla skvělá, jako vždycky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a pak už nastane česká hodinka. Přesně za 6 minut a 15 vteřin bude poledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
2: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
2: tak Mironet,
3: klikni dvakrát!
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Otestuj Subaru Sedlčany.
6: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
5: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
7: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
8: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
9: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude obloha jasná až skoro jasná. Nejvyšší teploty vyšplhají na 28 až 31 stupňů. Po celý den bude foukat slabý vítr. Tolik o počasí, teď už míříme na silnice.
10: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
1: Za volantem.
9: Na dálnici D1 na 31. kilometru za Ostředkem ve směru na Prahu zasahují záchranáři u bouračky 3 osobních aut. Počítejte s omezením, kolona se zatím netvoří. Na D1 mezi 5. a 12. kilometrem ve směru na Brno bude probíhat čištění vozovky, tak tam dejte pozor a silničáře nepřehlédněte. A silničáře potkáte i na dálnici D10, a to mezi 3. a 25. kilometrem směrem na Turnov. V pravém pruhu probíhá sečení křovin, tak tam v úseku raději dejte nohu z plynu. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu kamkoliv jedete a na řadě jsou zprávy s Dominikem.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Pokračuje pátrání po ozbrojeném muži. Premiér se vyjádřil ke kompetenční žalobě. Zámek v zákupech láká na kočáry. Hezké poledne, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Policie od rána pátrá po 55-letém Petru Šimonovi, který je ozbrojený. Dle prvotních informací mířil do učiliště v Čelákovicích, které policisté evakuovali. Spatřen byl i v Brandýse nad Labem. Podle kriminalistů jel nejprve modrou fábií, kterou následně vyměnil za vínový Renault. Prezident Petr Pavel se kvůli sporu o účast na summit NATO obrátil na ústavní soud, podal kompetenční žalobu. Premiér Andrej Babiš na síti X uvedl, že rozhodnutí hlavy státu respektuje. Podle předsedy vlády ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Vláda včera oznámila, že s účastí Pavla na summitu nepočítá. Chorvaté chystají na svých dálnicích zásadní změnu. Ta má výrazně zlepšit plynulost dopravy, protože se nebude muset stát v dlouhých kolonách. Klasické mýtné brány nahradí od března příštího roku moderní elektronický systém, kterým řidiči projedou bez zastavení. Historické památky po celém Česku lákají návštěvníky na nové expozice a zajímavé příběhy z minulosti. Jednu z novinek si mohou prohlédnout také lidé na státním zámku v Zákupech. O co jde, ví kastelán Vladimír Trégl.
14: Máme na Zákupském zámku v areálu barokního hospodářského dvora největší barokní konírnu v celé České republice. Ta konírna se skládá ze dvou částí, je to takzvaná velká konírna a potom je druhá část, takzvaná malá konírna a v ní máme od letošního roku vystaveno 13 historických kočárů z 19. století.
13: Jde o kočáry šlechtické, městské, venkovské i sportovní. Tolik zprávy Rádia Blaník a vracím slovo Pepovi.
0: A já moc děkuju, Domi.
1: Pepa Černý
12: na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, za půl minutku už je to tady, přátelé, tak pokud obědváte, přeji vám dobrou chuť a servírovat vám budu pouze české písničky, protože máme před sebou českou hodinku. Za chvilku budeme gratulovat, přát a možná taky vzpomínat a pak už dorazí Iva Lecká a s tou probereme něco zásadního, jako vždycky. No a tohle jsou Vanastovky, Andělé, tak krásné poledne s Blaníkem.

0: Freddy Kirken, 1+1 na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, dneska mají svátek všechny Zdeňky, tak dámy, všechno nejlepší. A víte, kdo má dneska narozeniny? Jeden režisér. Poznáváte. Víte, kdo natočil Samotáře, že jo? David Ondříček, dneska je mu 57. Davide, všechno nejlepší. A za mě i za celou moji generaci moc děkuju za Samotáře, protože to je pro nás naprosto zásadní film, který to nějak tak všechno popisuje, jak to bylo na přelomu toho tisíciletí. No a dneska je to přesně 30 let, co nás opustil muž, který měl nezaměnitelný hlas. Já myslím, že ho poznáte podle Rychlodraka.
1: Ty už odcházíš?
2: Chtěl jsem...
1: se odplížit.
2: Ano, vlastně ne, ne.
1: Mám rád děti.
2: K svačině?
1: Ale ne. Jsem Rychlodrak. A jmenuji se Falko.
0: Pan Eduard Cupák, my ho máme s Monikou Holubovou strašně rádi a vždycky, když Monika odchází z té dopolední směny, tak já se právě ptám, ty už odcházíš? Dneska je to 30 let, co nás Eduard opustil, ale jeho dílo žije dál a když jsme byli u toho nekonečného příběhu, tak si ho dáme česky. Leona Machálková, Galaxie přání, posloucháte Rádio Blaník, krásné poledne.

0: Tereska Mašková o nás dvou na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já mám pro vás pozvánku do Českého Krumlova. Já myslím, že to je město, které by, kdyby s někým soutěžilo o nejkrásnější město v České republice, tak by bylo nejhůř druhé. Takhle to vidím já. No a tam už podruhé začíná zítra festival Cirkusové meandry. A ten promění Český Krumlov v živou novocirkusovou scénu. Druhý ročník nabídne 3 dny nového cirkusu, akrobacie, pohybového divadla a open air představení zasazených do jedinečných kulis historického města. Přátelé, pokud jenom trošku můžete, tak se tam jděte podívat, protože nový cirkus ve spojení s Českým Krumlovem, to je něco, co se dá zažít opravdu jenom tam a jenom v tuhle chvíli. Zítra to začíná. Za chvilku Helenka Vondráčková, skupina Krišova, skupina Krištofa, taky Kaťáci na Blaníku.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
8: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MT

0: TB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
1: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
0: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
9: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
10: Hej vy? Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
11: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ. Z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
12: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
13: Právě dozrál česnek, co má říct.
12: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
14: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
15: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: Tak co dělá mladej?
18: Ale včera jsem mu málem nařezal.
17: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
19: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: A někdy příště na Blaníku. Ivuško, ahoj.
1: Hazar.
0: Poznáváš tuhle dámu, vej. Mimochodem nejoblíbenější písnička Freddie Mercuryho. A víš, proč jsem pustil tuhle písničku?
1: Nevím.
0: Já bych tě chtěl hrozně pozvat na jednu takovou výstavu, víš.
1: Jo, mě.
0: A nejenom tebe, ale taky posluchače.
1: Aha, jo,
0: hlavně posluchače, protože Marilyn Monroe, to si jako přiznejme, to je fenomén, že?
1: No, to je.
0: A 1. června to bylo 100 let, co se narodila.
1: 1. června, vidíš, a to je hezky, že se narodila, vidíš, ona 1. června, já 1. srpna, je v tom jistá podobnost, že?
0: Já jsem k němu, teda k němu, já jsem k ní trošku blíž, no.
1: No, to teda, nejsi.
0: Jako myslím termínazně.
1: Jasně.
0: No vlastně nejsem, no, nebudem to rozmazávat, přátelé, já vás chci pozvat do galerie, která se jmenuje Goma. A je to galerie moderního umění na Betlémském náměstí v historickém srdci Prahy. Mm-hmm. A právě tam je teď výstava Marilyn Monroe 100. Jo. Mm-hmm. Začala už 12. června a potrvá až do 4. října. A je to opravdu nádherná výstava. Já jsem viděl fotky a viděl jsem i reportáž v televizi. Mm-hmm. A musím říct teda, že se to strašně povedlo. A jsou tam díla nejenom zahraničních umělců a legend, jako třeba Andyho Warhola, jo, nebo Mr. Brainwash. Ale jsou tam taky díla třeba Pasta Onera, což je Čech, že jo? Mm-hmm. A nebo Štěpána Mareše. Celé je to věnované Marilyn Monroe a tomu výročí 100 let od jejího narození.
1: Takže vlastně obrazy, jaký kdo viděl, takhle bych to jako řekla, jo?
0: Tak.
1: Mm-hmm. No tak to může být to, zajímavé. No. To jako a myslíš, že jsou prodejní třeba?
0: Hele, víš, to jako, upřímně řečeno nevím.
1: Protože třeba nás poslouchá někdo, že jo, kdo by chtěl prostě Marilyn mít doma, že jo, na zdi, no, tak
0: hele,
1: třeba.
0: Hele, takhle, i kdyby nebyly, tak od jisté částky je na prodej všechno.
1: To je pravda.
0: Tak.
1: Takže Marilyn doma mít nebudu.
0: Přátelé, mějte se krásně a jak by řekla Marilyn, pupupidu.
2: Známe to všichni.
3: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
2: Víte co? Hosty je na naši hlavu.
3: My je za vás vyřešíme.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: XXL výprodej v online shop.cz.
6: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
13: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
9: Taky nechcete končit léto větou?
14: To zase nějak uteklo, viď?
9: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
15: Mami, ten Superland byl boží.
16: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
17: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
18: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
19: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
20: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
21: Romantika.
20: Sportáky.
21: Zábava pro děti a mnohem víc.
20: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
22: Firma na zážitky.
23: CZ.

0: Všichni jsou už v Mexiku, zpíval Michal Tučný na Blaníku a 13. hodina nám za chvíli odbije. A odstartujeme odpolední vysílání. U mikrofonu Iva Lecká, dobrý den vám přeju. Tak za chviličku startujeme a dáme si další české, třeba Petra Spáleného.
1: Život je hrou vyhranou. Když zvedneš...
0: Taky Věra Špinarová zaspívá Kouzlo bílejch čar.
2: Já ti řeknu jen jízdy zákonů.
0: A o tom, že ani k stáru nemá páru, bude zpívat Jarda Uhlíř.
3: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru nemám o životě páru.
0: 13. hodina tu bude za 7 minut, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Tak zůstaňte na ladini.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
7: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
9: Máte doma solární elektrárnu?
10: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
9: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
10: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
9: Tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
10: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
9: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
10: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Blaník, počasí.
11: Rádio Blaník.
12: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme oblohu jasnou až skoro jasnou. A opět bude pořádné vedro. Naměříme 28 až 31 stupňů. Po celý den pak bude foukat jenom slabý proměnlivý vítr. O počasí všechno, je tu doprava.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej, tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
12: Velký pozor dávejte na dálnici D4 na 17. kilometru ve směru na Strakonice se pohybuje chodec u vozovky. Buďte tam velmi pozorní. Na sjezdu z D1 na Divišov na 41. kilometru směrem od Brna bude probíhat údržba zařízení. Dávejte tam pozor. Komplikace možné očekávejte taky na dálnici D10 mezi 3. a 25. kilometrem směr Turnov. V pravém pruhu probíhá sečení křovin, tak tam buďte velmi opatrní a v úseku raději dejte nohu z plynu. Tolik dopravní servis, teď jsou na řadě zprávy s Dominikem.
17: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
18: Opozice kompetenční žalobu prezidenta chápe. Letní grilování vyžaduje opatrnost. Karviná má mít vlastní lázeňské oplatky. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Opoziční politici mají podání kompetenční žaloby kvůli summitu NATO za správný krok. Postoj prezidenta Petra Pavla chápou. Vláda podle nich postupuje nesmyslně, přičítají to slabé pozici premiéra Andreje Babiše v koaliční vládě. Kabinet včera potvrdil, že prezident v delegaci nebude. Pavel v reakci podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu. Teplé letní dny vybízí k času strávenému venku, opékání buřtů a grilování. Z labužnických radostí se ale může stát zdravotní tragédie. Zvýšenou pozornost bychom tedy měli věnovat zacházení se surovinami. Pokračuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
11: Odborníci doporučují věnovat pozornost správnému skladování potravin, dostatečné teplné úpravě masa a prevenci křížové kontaminace při přípravě pokrmu. Zvláštní pozornost by měla být věnována také drůbežnímu masu, výrobkům obsahujícím syrová vejce a potravinám skladovaným při nevhodných teplotách.
18: Aby se zničily všechny bakterie, i uprostřed masa by měla teplota dosáhnout minimálně 70 stupňů po dobu alespoň 20 minut. Andrej Babiš se dnes v Maďarsku zúčastní jednání premiérů zemí Visegrádské skupiny. Tu vedle Česka a Maďarska tvoří ještě Polsko a Slovensko. Na programu bude migrace nebo energetická politika. Karviná se má v budoucnu zařadit mezi lázeňská města, která mají vlastní tradiční oplatky. Chystají tam na ně velkovýrobnu. V jaké fázi je teď projekt, řekne jeho zakladatelka Kateřina Slivková.
14: Ty jsme ve fázi rekonstrukce, vyvíjení příchutí, rozjíždíme marketing, bude tady jak expediční sklad, tak výrobní hala. Teď musíme zrekonstruovat, protože ty stroje, co přijedou, tak jsou velké, takže tomu uspůsobujeme celý ten prostor. Ten stroj vyrobí denně vlastně 1000 krabic oplatek, takže už je to opravdu velkovýroba. Budeme hledat i nové zaměstnance.
18: První oplatky z továrny pravděpodobně vyjedou v příštím roce. Tolik zprávy a teď už je tu Iva.
19: Iva Lecká
20: na rádiu Blaník.
0: Tak ještě jednou krásný dobrý den, přátelé. Dneska s vámi budu až do pěti. Takže dneska si střihnu hodinku s Honzou Rýdlem po 16. Nejdřív ale musíme odpoledne na Blaníku odstartovat. Tak jdeme na to a začínáme hezky česky s Michalem Davidem.

0: Děvčat, krásná písnička, 9 minut po 13. hodině. Já přeju krásné odpoledne. Teď se ale podíváme na jednu akci, která aspoň předpokládám přinese ovoce. A to doslova, protože jde o čtení knížek. Radek Barkman pro vás má teď důležité informace. Dobře poslouchejte, protože čtení je opravdu něco, co je v našem životě nesmírně důležité. A my můžeme číst za národák. Tak Radku?
1: Přeji krásný den. Vedle velkých sportovních akcí, které doposud provází kalendářní rok 2026, se naplno rozjela také iniciativa Čti za národák. Tady se nejedná o sběr bodů či střelbu branek, ale především o snahu vrátit do života českých obyvatel zájem o četbu. Role trenéra čtenářské reprezentace se zhostil známý herec Jakub Kohák. Motto je přitom jasné, přečíst alespoň jednu stránku denně. Právě čtenářství je totiž autory projektu vnímáno jako klíčový předpoklad vzdělanosti, společenského rozvoje, duševního zdraví a obecně i dlouhodobé konkurenceschopnosti samotné České republiky. Asi nepřekvapí, že čtení postupem času přestalo být každodenní součástí života místních obyvatel. Děje se tak primárně u lidí v produktivním věku, kteří před četbou upřednostňují jiné návyky, sloužící k zaplnění volného času. V neposlední řadě ale jde i o uvolnění duševního zdraví, neboť stres, který se rozpouští při čtení, se pozitivně projevuje na dobré náladě každého člověka. Organizátoři akce proto vytvořili tréninkový plán. Zmiňují, že k dosažení pohody často stačí pouze 10 minut pravidelného čtení a nejde jenom o povinnou četbu, ale o tu, která vzbuzuje u čtenáře vlastní zájem. Počítá se navíc i audiokniha, e-book a nebo dokonce komiks. Pro Rádio Blaník, Radek Barkman.
0: Radku, moc děkuju a plně to podepisuju. Já teda musím říct, že já jsem velký čtenář. Tento týden už mám třetí knížku. Jo, a čtu, když to jde. A vždycky se čas najde. Ve vlaku, v metru, někdy i třeba večer před spaním, nebo když se mi něco vaří na sporáku, tak jdu a otevřu knížku. Prostě vždycky si ten čas dokážu najít. A proč? Protože to miluju. Miluju dostat se do úplně jiného světa a hlavně zapojovat fantazii. Tak čtěte a mrkněte se na www.čtizanároďák. Tam jsou veškeré informace. No a my pokračujeme dál. Teď už jsou tu Scorpion, se za chvilku Petr Spálený a další hezké písničky. Jsme Blaník.

0: Rádio Blaník. Hezky. Česky.
1: Nesyčí jsem byl jiný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Oh, děkuji za potlesk, děkuji. děkuji. To nemuselo být. Čemu se směješ?
1: Bylo to pro tebe, ano, samozřejmě. Já taky.
0: Stejně tak to mohlo být pro tebe, že jsi dorazil do studia.
1: Jo, takhle, to mě nenapadlo. Tak taky děkuju.
0: Tak, člověk musí jako, že v tom vidět to svoje. Tak, přátelé, máme za 2:30, pojďme na fotbal.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Hezké odpoledne, čeští fotbalisté mají před sebou finálový zápas skupiny. Včera naposledy před přesunem k utkání trénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka naplno pilovali taktiku na Mexičany, které potřebují porazit, aby se udrželi v turnaji. Do Mexico City mají dorazit dnes večer. Stejně jako při prvním duelu na šampionátu v Guadalajaře proti Korejcům se budou muset vyrovnat s přechodem do nezvyklé nadmořské výšky. Slavný aztécký stadion, na kterém budou hrát, leží ve výšce zhruba 2200 metrů. Hráčům je jasné, že půjde o náročný zápas. Záložník Vladimír Darida ale věří, že se s tím mužstvo dokáže vypořádat a že to nároďák zvládne. Utkání začne ve čtvrtek ve 3 ráno našeho času. Do té doby se ale na mistrovství odehrají další zápasy. Tady jsou 4 nejbližší. Od 7 večer našeho času bude hrát Portugalsko s Uzbekistánem. Ve 22 hodin začne duel Anglie Ghana. Od 1 je na programu utkání Panama-Chorvatsko a ve 4 ráno má výkop zápas Kolumbie-Kongo. Tolik fotbalový speciál, další vysíláme zítra ráno.
2: Fandíme naše. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Vlna. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
3: Děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevíš, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz.

0: Sazka platí jen do konce června.
1: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa,
7: Mirá,
8: Rybičky,
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů,
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón, vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
13: Prázdniny, pádláč, paráda.
14: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
13: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
15: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
16: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
17: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
19: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
20: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
21: A dost barvy.
22: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
21: Léto fandí barvám.
22: Akce platí do konce září.
21: Navštivte a dost barvy a jste v pohodě.
23: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
24: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
23: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.

mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: To byla Slza a písnička Doticha, no a my se teď podíváme na samozběr. Ovšem pozor, nebude to samozběr jahod, ale samozběr česneku. Už po čtvrté s ním začala rodina Krajčová na poli u Martinic na Kroměřížsku. No a jak říká sám pěstitel František Krajča, zájem je i letos poměrně velký.
1: Cenu jsme nechali stejnou jako v loni. Máme v podstatě 4 druhy, 2 francouzské odrůdy a 2 jako z Česka. Rusinka, Bětin, Sabagot a Terador. Není jako, že by třeba lidi chtěli jeden víc, druhý míň, asi bych řekl, že to stejný. Začali jsme v podstatě v obvyklém termínu jako v loni. I když bylo třeba sucho, tak jsme si říkali, že to bude, může být posunutý ten termín, ale nebyl. Zdá se, že ta úroda akorát tak došla.
0: No a jak to při takovém samozběru česneku vypadá? Tak traktor nejdřív česnek spole částečně vyorává, no a lidé ho potom pozbírají, nechají u pokladny zvážit a zaplatí. Takhle jednoduché to je. Tak pokud chcete nazbírat česnek, tak na poli u Martinic na Kroměřížsku máte možnost u rodiny Krajčovy. No a my pokračujeme dál. Za chvilku Věra Špinarová.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Ano, už zítra přivítám dalšího parťáka, totiž parťačku. Minulý týden byla Petra Janů a tentokrát to bude zpěvačka, herečka a moderátorka Heidi Janků. Tak laďte Blaník zítra mezi 4. a 5. odpoledne.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
12: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
16: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: To byla Věra Špinarová a další české písničky jsou připravené i v následující hodině, protože ta nám odstartuje už za pár minut. Co tu pro vás mám? Tak třeba Marka Ztraceného. Možná jsem blázen, ale stále věřím. Taky si zahrajeme Františka Nedvěda a písničku Kočovní herci.
1: Kočovní herci tu jsou, má ty kvetou, principál
0: je... A přidáme i Báru Basikovou a Veni Domine. Pohodové odpoledne na Blaníku, pohodové písničky a spousta zajímavých informací i v příští hodině, tak zůstaňte s námi. Za chviličku se podíváme na počasí, tak jak nám to jezdí na silnicích a Dominik pro vás bude mít další zprávy. Za 7 minut bude 14 hodin. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
6: Best Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Best Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Best Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.best.cz sekce kariéra. www.best.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám budou hodit sluneční brýle. Čeká nás jasno až skoro jasno a teploty, které v maximech vyšplhají na 31 stupňů. Foukat bude slabý vítr. O počasí je to všechno, teď už míříme na cesty.
8: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
2: Blaník za volantem.
7: Na Praze východ v Sibřině v Pšeničné ulici u křižovatky s Hrachovou bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, dejte si tam velký pozor. Komplikace očekávejte i na obchvatu Slaného, pokračuje Zuzka z dopravního centra ŘSD.
9: Na obchvatu Slaného na silnici 1/7 očekávejte vlivem dopravního omezení obousměrné kolony.
7: A jak to vypadá na Pražském okruhu?
9: Na Pražském okruhu ve směru do dálnice D1 na letiště Ruzině očekávejte silný provoz mezi Barandovským mostem a exitem Ořech. Zdržení je okolo 10 minut.
7: Pokud byste věděli o dalších problémech, volejte naši dopravní linku 603 11 71 71. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě další zprávy s Dominikem.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Vojtěch podpořil regulaci energetických nápojů. Karlovarský festival nabídne přes 200 filmů. Tenistky podpořili Markétu Vondroušovou. Hezké odpoledne, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Ministr zdravotnictví podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Pravidelně je podle Adama Vojtěcha konzumuje skoro 70 tisíc českých dětí ve věku 11 až 15 let. Ve sněmovně podle něj vzniká návrh na tuto regulaci. V Česku se bude dál oteplovat. Koncem týdne teploty dosáhnou až 37 stupňů, v nížinách může být ojediněle i 39. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od zítřka na jihu Moravy požáry. Varování před nimi je platné do odvolání. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech proběhne od 3. do 11. července. Nabídne přes 200 filmů. Podrobnosti má naše reportérka Sára Voldánová.
12: Hezký den. Zahajovacím filmem letošního Karlovarského festivalu bude argentinsko-španělský dokument Zápas století o jednom z nejslavnějších fotbalových utkání všech dob, který si zamilovali už diváci v Cannes. Zvěst přijede třeba držitel dvou Oscarů Dustin Hoffman, který ve Varech na vlastní přání uvede snímek ze začátku své kariéry s názvem Absolvent. Zbytek hostů vám zatím nebudu prozrazovat, ale podle velikosti potlesku na tiskové konferenci, který jsem zatím asi nezažila, se mají návštěvníci rozhodně na co těšit. Z centra Prahy Sára Voldán.
11: České i zahraniční tenistky podpořily Markétu Vondroušovou. Ta včera dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti, a to kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Za Vondroušovou se postavil i Český tenisový svaz či bývalý fedcupový kapitán Petr Pála. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva.
5: Iva Lecká
10: na Rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál, no a protože se nám blíží další letní koncert Rádia Blaník, už tento pátek v Domažlicích, tak se právě tam vypravil dnes náš krajánek Vlasta Suk. No a přinese nám podrobnosti přímo z místa, tak věřím, že spoustu zajímavostí. Nabídneme taky dobrou zprávu, navštívíme Kinobus v Praze. A ještě něco navíc přihodím, ale hlavně mám pro vás spoustu pěkných písniček, tak jdeme na to a začínáme s Kabáty.

0: Tak to byl Marek Ztracený a Stále věřím na Blaníku. No a teď už hurá do Domažlic.
1: Jedeme za vámi.
2: Krajánek, Rádia Blaník.
0: Ano, v Domažlicích bude náš další letní koncert a je tam teď taky náš krajánek Vlasta Suk. Tak Vlastíku, máš slovo, ahoj.
3: Dobré odpoledne, ahoj, zdravím tebe a všechny posluchače Blaníku. Tak už se nám to blíží, další z letních koncertů Rádia Blaník se chystá na tento pátek a tentokrát se na vás všechny těšíme v Domažlicích. Já jsem na místě, už to tady obcházím, vidím, že tady mají krásné mírové náměstí, kde se sejdeme. Začneme krátce před 16:30, 16:25 a v rámci programu zaspívá skupina Slza, Olga Lounová, Vojta Nedvěd a taky naše blanická kapela. Takže to bude opravdu stát za to i tentokrát, vstupné se platit nebude. A já mám tady taky pana starostu Stanislava Antoše. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Pane starosto, co říkáte na to, že Blaník přijede do Domažlic?
4: No, mám samozřejmě velkou radost, protože řada mých známých je posluchači vašeho rádia a určitě si rádi poslechnou, co nabízíte veřejnosti, a když to mohou i vidět na vlastní oči, tak to určitě vyvolá velký, velký zájem veřejnosti.
3: A já myslím, že i vy si to užijete. Teď mi prozraďte taky našim posluchačům, co je v Domažlicích nového.
4: Tak co máme nového, tak například jsme znovu zprovoznili akvaduk, což je vlastně most, který převádí vodu přes železnici, pokud vím, tak to je jediný případ v České republice, ten je na Hadrovci, kousíček od Domažlic a hlavně leží na cyklostezce číslo 3, což je mezinárodní cyklostezka z Prahy vedoucí přes Domažlice do Mnichova. Takže opět můžou cyklisté po této zajímavosti jezdit.
3: Když by se posluchači chtěli zdržet, kam byste je pozval v Domažlicích na zajímavé místo?
4: Taky nejenom do samotných Domažlic, ale chci připomenout, že Domažlice leží v podhůří Českého lesa a nejvyšší horou Českého lesa je Čerchov, ten měří 1042 metrů a na něm najdou nedávno, bylo to v říjnu loňského roku, otevřenou horskou chatu. A to si myslím, že přináší to nejmodernější zázemí, jaké turista potřebuje. A až se z té krásné přírody vrátíte do Domažlic někdy na večer, tak o prázdninách uslyšíte zpívat pověžného z naší věže, to je ta 650 metrů kulatá vysoká věž, která je vychýlená ze své osy. A po náměstí o víkendech můžete potkat také našeho ponocného, který zpívá a přináší tu krásnou atmosféru do našeho města.
3: Je, tak to zní nádherně, tak to doporučuju. Pane starosto, já děkuju pro tuto chvíli za rozhovor, ještě tady zůstaneme a po 17. hodině si řekneme ještě nějaké další zajímavosti. Tak zatím nashledanou.
4: Nashledanou.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: Tak Domažlice ještě po druhé po 17. hodině a teď už František Nedvěd a Kočovní herci.

0: a Veni Domine na Blaníku. Ve zprávách jsme mluvili o 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, který proběhne od 3. do 11. července. Mluvili jsme o tom, že tu budou velké hvězdy. My už jsme zmínili Maggie Gyllenhaalovou, Jesseho Eisenberga. A taky je tu další jméno, a to herec Dustin Hoffman, držitel 2 Oscarů, 5 Zlatých globů a 4 cen BAFTA. Na jeho počest se promítne zásadní film ze začátku jeho kariéry, Absolvent z roku 1967. Ocenění si odvezou taky francouzská herečka Juliette Binocheová a americký herec Jeffrey Wright. Binocheová je přitom vůbec první herečkou, a to je hodně zajímavé, která získala ceny na všech třech hlavních světových festivalech. V Benátkách, Berlíně i Cannes. Tak pokud budete letos ve Varech, moc si to užijte. No a u filmu zůstaneme na Blaníku i v dobré zprávě. Za chvilku navštívíme Kinobus.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Dneska nás čeká jedna z nejmagičtějších nocí v roce. Svatojánská noc.
3: A magické jistě bude i to zítřejší dobré ráno na Blaníku.
2: A to nejenom proto, že tady budeme my dva. A zbytek si poslechněte zítra po 6. Těšíme se na vás. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Radio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
6: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Klikni! Co frčí tohle léto?
8: Ravensburger kanetní hry! Minimum pravidel, maximum zábavy!
7: Ideální na prázdniny!
8: Doma, venku, na dovče!
7: Beru!
8: Když hry, tak Mironet!
9: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
10: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
11: Mají jen pěkné T-shirty, tělo vůn dvo dvo, pěkný bavzen. Zíšu jen jen tělo kterým sínsí a jinhán káhal.
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naše letní kooperativa tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
14: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jogy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
15: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
8: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
7: Co to je?
8: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
7: Ideální na léto s kámošema.
8: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
7: Tak to beru.
8: Když hry, tak Mironet.
16: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.

0: největší výběr aut teď máte doslova za rohem. A auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
4: Tak co dělá mladej?
5: Ale včera jsem mu málem nařezal.
4: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
6: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
7: Kdekoliv na světě.
8: A 24 hodin denně.
7: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
8: Na našem webu radioblaník.cz.

0: Tak tahle písnička vám určitě musela zvednout náladu. Mě teda jo. Máme 8 minut po půl třetí a teď nás čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou je tu Sára, já tě vítám, ahoj.
2: Děkuji, ahoj a dobré odpoledne všem. Pro všechny, kdo se alespoň jen mihnou naší metropolí, mám jednu příjemnou letní zprávu. Do Prahy se vrátil oblíbený kinobus, který letos vyrazil už na své 19. turné. Až do začátku září nabídne desítky bezplatných promítání pod širým nebem v různých částech města. Letošní program láká na klasické české komedie, rodinné filmy i novinky posledních let. Celkem je připraveno 44 filmových večerů. Více už dodá mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Vedle filmové zábavy má i letošní ročník standardně charitativní rozměr. Výtěžek poputuje nadačnímu fondu Pink Bubble. Kinobus letos dorazí v novém kabátě. Kromě upraveného vizuálu se diváci mohou těšit také na zcela novou promítací plochu a zrenovované lavičky, které zpříjemní večerní posazení. Na místě nebude chybět ani možnost zakoupit si občerstvení, a to včetně popcornu, pici, kvesadil, točeného piva nebo točených limonád. K dispozici budou tradičně také deky a toalety, aby si návštěvníci mohli užít pohodlný filmový večer.
2: Promítá se vždy od pondělí do čtvrtka a vstup je zdarma.
0: Paráda! A tohle k létu patří, to se mi líbí. Tak jak už zaznělo, Kinobus v Praze, 19. turné a až do září máte možnost si ho vyzkoušet. Tak pokud budete v hlavním městě, už víte, co hledat. Sáro, moc děkujeme.
2: Taky děkuju, mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
5: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: Firma na zážitky
9: CZ.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
13: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
14: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
15: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
16: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
15: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
14: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
15: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
14: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
15: www.zamek-konopiště.cz.
17: Dnes večer si na televizi Seznam můžete dát pravou českou kriminálku. V Praze se odehraje několik vražd, které zdánlivě nemají motiv. Jediným pojítkem je jistý muž se psem. Je na vině on, nebo je jen svědkem činů někoho dalšího? To se dozvíte už dnes v první epizodě seriálu Případ pro zvláštní skupinu, který začíná na televizi Seznam ve 20 hodin a 10 minut.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe

0: Jennifer Rush na Blaníku a 15. hodina před námi. Za chvilku další české písničky, tak jak to máte na Blaníku rádi. Tak co pak si dáme? Třeba tuhle. Co ti brání v pousmání a trio Zagorová, Hložek a Kotwald? A nebo tahle?
1: Můžeš chtít
0: vzdálenou. Znala pana pána. Helena Vondráčková, Václav Neckář a Černý brejle. Freddy Kirchen, tak to budeme hrát už po 15. hodině. Takže za chvíli zůstaňte s námi. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Léto je tady.
3: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
2: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
3: s českými písničkami a dětskými interprety.
2: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
4: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
6: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
7: Na co?
6: Na naši fotovoltaiku.
7: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
6: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
7: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
6: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
7: A kdo se o to postará?
6: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
7: Tak to máme jasno.
8: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
9: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude jasno až skoro jasno. Sluneční brýle si tedy rozhodně nenechte doma. A k tomu bude i pořádné vedro. Teploměr ukáže 28 až 31 stupňů. Tolik o počasí, teď jsou na řadě další informace z dopravy.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Za volantem.
9: Na Praze Západ při průjezdu Měchenicemi se srazila 3 osobní auta. Jezdí se tu kyvadlově, dejte si tam velký pozor. Na Praze Východ v Sibřině v Pšeničné ulici u křižovatky s Hrachovou jsou v sobě 2 osobáky. Blokovaný je tu jeden jízdní pruh, buďte tam velmi opatrní. Se zdržením počítejte na trase z Benešova na Prahu, a to před nájezdem na D1 u Senohrab. Vytvořila se tu asi 3-kilometrová kolona a postojíte si i na trase z Mělníka na Slaný, a to před nájezdem na D8. Tady budete poskakovat zhruba 1,5 kilometru. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu, kamkoliv jedete. Teď už jsou tu zprávy a ty opět připravil Dominik.
14: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Policie už zadržela ozbrojeného muže. Nový projekt usnadní volný pohyb živočichů. Konec vizuálního smogu v Plzni se blíží. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Muže, který byl ráno u učiliště v Čelákovicích se zbraní, zadržela policie v pražských Strašnicích. Po 55-letém Petru Šimonovi od rána pátralo na 60 policejních hlídek. Jedná se o učitele s vazbami na Čelákovické učiliště. Je držitelem zbrojního oprávnění, zbraň ale registrovanou nemá. Zvířata často narážejí na překážky, která jim brání v přirozeném pohybu. Nový projekt Agentury ochrany přírody a krajiny se zaměří na riziková místa. Podrobnosti má mluvčí agentury Karolína Šůlová.
3: Krajina je dnes protkaná hustou sítí bariér od dálnic přes jezy až po elektrická vedení, které omezují přirozený pohyb živočichů a izolují jejich populace. Ty pak nejsou vzájemně propojené a jsou tedy velmi citlivé na jakoukoliv změnu. Chceme snížit dopady těchto bariér na naši přírodu.
2: Nový projekt se proto zaměřuje na konkrétní opatření na zemi, ve vodě i ve vzduchu. Česko zaostává za většinou evropských zemí v počtu elektromobilů. Zároveň také stát neplní vnitrostátní cíle pro stavby dobíjecích a plnicích stanic. Vyplývá to z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Chybí podle něj třeba i předpisy pro parkování elektroaut. Podnikatelé, majitelé a nájemci domů v centru Plzně mají poslední dny na odstranění nelegálních reklam. Nařízení o regulaci venkovních reklamních nosičů platí ve vymezeném území od ledna. Přechodné období definitivně vyprší za týden. Podle posledního terénního průzkumu počet velkoplošných reklamních plachet klesl skoro o polovinu. Tolik zprávy Rádia Blaník, teď už s vámi bude zase Iva.
0: Iva Lecká
1: na Rádiu Blaník.
4: Odbyla nám 15. hodina, tak pokračujeme dál. Připraveni jsou Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. Co ti brání po usmání? Ho, no mě vůbec nic. Dobrý den.

0: Znala pana pána krásná písnička Helena Vondráčková a Václav Neckář. Na Blaníku za 3 minuty bude 3:45. Mirek Táborský už je připraven vzít vás opět na výlet.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval na Vysočinu, do malé vísky Petrkov, ve které se narodil a dlouho také žil básník a grafik Bohuslav Rejnek. Po smrti otce tu převzal rodinný majetek, tedy zámeček se statkem, kam se přestěhoval a doufal, že natrvalo. Jenže za války Němci zámeček se statkem obsadili a půdu zabrali. Od června 1944 až do konce války proto Rejnkovi bydleli v rodině nakladatele Josefa Floriana ve Staré Říši. Bohuslav se s Josefem Florianem znal dobře už z mládí, kdy pro něj překládal texty z francouzštiny a němčiny a některá díla, která Florian vydal, také ilustroval. Florian spolupracoval také s Rejnkovou manželkou, francouzskou básnířkou Suzanne Renaud. Po válce se Rejnkovi ze Staré Říše do Petrkova vrátili, ale přišel rok 1948, majetek jim byl znárodněn a aby mohli zůstat, přijali podmínku pracovat ve státním statku jako dělníci. Bohuslav se přes den staral o dobytek a po nocích psal básně a tvořil grafické listy. Asi 20 let kreslil, pak následovali lepty a těmito technikami vytvořil více než 600 grafických listů. Nakonec začal používat suchou jehlu. Tehdy už skončil jako překladatel a časem ztrácel i kontakty s bývalými přáteli a spolupracovníky. Jeho žena, francouzka Suzanne Renaud, snášela život na drsné Vysočině těžce. S prostředím se kvůli kulturní bariéře nezžila a duševně strádala. Zemřela v roce 1964 a Bohuslav pak trávil stáří v samotě. Manželku následoval o 7 let později a pochováni jsou oba na hřbitově v obci Svatý Kříž, která s Petrkovem sousedí. V zámečku ale i potom žili a tvořili jejich synové, překladatel Jiří a fotograf Daniel. Oba zemřeli v roce 2014 a pokud vás zajímá, co se s jejich zámečkem dělo dál, vydržte do zítřka, kdy se do Petrkova znovu vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Černý brejle a Reddy Krken, no černý brejle. Sluneční brýle s ochranným UV filtrem, nezbytnost těchto dnů. Ale stejně tak dostatek tekutin a opalovací krém s vysokým faktorem. Fakt to nepodceňujte. Ve druhé polovině týdne do Česka pronikne horký vzduch od jihu a od čtvrtka budou odpolední teploty stoupat na tropické hodnoty mezi 33 až 37 stupni. V nížinách můžou dokonce atakovat i hranici 40 stupňů Celsia. No to je strašný. To bude teda víkend. To se bude grilovat. Teď ale nemám na mysli klasickou grilovačku, tohle už trošku opeče i nás, teda upřímně. Tak buďte někde u vody, pokud samozřejmě nebudete třeba v práci. Já to mám jasné a budu doma s mokrým hadrem na hlavě, to je klasika. Meteorologové mimochodem kromě předběžné výstrahy před horkem varují také před požáry na jižní Moravě a to taky není nic příjemného. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, jestli skutečně ty teploty vyšplhají tak vysoko a pokud ano, tak samozřejmě na sebe dávejte pozor. Za chvilku MC Erika Barbara, taky Eva Farná a Mirai a jejich novinka Vzpomeneš si.
1: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrál česnek.

0: říct.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
0: Máte doma solární elektrárnu?
2: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
0: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
2: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
0: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
2: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
0: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
2: v článku Energoporadna Rádia Blaník.

0: To byla Eva Farná a Mirai a písnička Vzpomeneš si. No a jestli se dobře vzpomínáte, to je oslý můstek, ano nic, tak každý všední den pro vás dopoledne máme tajemný rok, že?
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: I zítra úderem 9. dopolední vstoupíme do jednoho konkrétního roku. Podíváme se do minulosti společně s vámi, do celého jednoho roku. Vy budete vzpomínat, co jste ten rok zažili, jestli si to pamatujete, jaké máte vzpomínky. My vám budeme pouštět písničky z toho roku. No a také budeme vzpomínat, co zásadního se tehdy událo. A já tady pro vás mám jednu nápovědu na ten zítřejší tajemný rok. To se mi strašně líbí. No hele, já myslím, že pobaví i vás. V tom zítřejší V dalším tajemném roce se na televizních obrazovkách poprvé objevil jeden, no, legendární český seriál a dodnes ho v televizi opakují.
3: Já jsem sem přijel kvůli klidu ven, do český vesničky, užít penze, já jsem tady zasajpanej, já jsem tady zlicovaný.
4: Já se nebudu vyčítat,
3: já jsem práček, já si mám práček, kruty, tu narejde, já nejsem se vám vrah.
0: To je dokonalý. To je prostě dokonalý. A víte, co to je za seriál? Já vám to samozřejmě teď říct nemůžu, že jo? Protože já nesmím napovídat. No, to je úplně jasný, že jo? Prostě Jiří Sobák je skvělej, no. No, přátelé, to je komplet indicie na zítřejší tajemný rok. To je prostě skvělý. Ježišmarja, já si to snad dneska pustím. No a zítra mezi 9. a 10. hodinou se na tajemný rok opět můžete zaměřit a pomoci Petrovi Slíbovi zjistit, jaký rok to tedy zítra bude. No a já bych se v tento čas už normálně loučila, ale dneska to neudělám. Dneska vás vyzvu, abyste napsali své dotazy směrem k Honzovi Rýdlovi, který to bude po 16. hodině a já to budu s ním. To bude sranda, no nic. Tak pište číslo 603 118 118, to je pro vaše SMSky a vaše dotazy a my pokračujeme dál.
1: Jsme Blaník.
2: A vezeme vám sluníčko.
1: Sbírejte na našich akcích sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Možná na tom vyděláte.
1: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Ale bude toho víc.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem. Centropolem.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
11: Taky nechcete končit léto větou?
12: To zase nějak uteklo, viď?
11: Tak se zážitky od Alegrie se vám tohle stát nemůže.
13: Mami, ten Superland byl boží.
14: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
15: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
16: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
17: Užijte si zážitkové léto s Alegrií.
18: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
17: Romantika.
18: Sportáky.
17: Zábava pro děti a mnohem víc.
18: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
19: Firma na zážitky. CZ.

0: Bílý a Marie Rotrová na Blaníku a za chvilku nám bílého koně vystřídají motýly. Nasaď mi na chvíli. Dáme si mandraže. Taky to bude Petr Muk. Láska má, co jsem ti dal, ta nebes... A nebo Jeleni a Všude zdejší. Ptáš se mraku, kterou cestou se dá. Ale bude to taky Honza Rýdl, náš dopravní expert, takže pokud se chcete na cokoliv zeptat, pište na 603 118 118. Budeme celou hodinu odpovídat na vaše dotazy. Za 7 minut 16 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ. Z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
5: Potisk, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
6: Rádio Blaník, počasí.
7: Rádio Blaník.
8: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud můžete, zítra raději vyrazte někam k vodě. Vedra totiž budou pokračovat dál. Neměříme 28 až 31 stupňů a k tomu bude nebe prakticky bez mráčku. Čekáme jasno až skoro jasno. Toliko počasí, teď už je tu dopravní servis.
9: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
6: Blaník za volantem.
8: Na Praze západ při průjezdu Měchenicemi se srazila 3 osobní auta. Vozovka je průjezdná Kivadlově, dejte si tam pozor. V Příbrami v Nádražní ulici na křižovatce s Nerudovou podemlela voda silnici. Hrozí tu sesuv, místo je zavřené. Na příjezdu do Kladna od Cvrčovic u křižovatky s Frapickou je silnice rovněž neprůjezdná. Na dálnici D6 na 10. kilometru směr Praha stojí na vozovce porouchané vozidlo a 10 minut ztratíte na Pražském okruhu. V koloně budete poskakovat od 23. kilometru směrem k D1, na vině je hustý provoz. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy s Dominikem.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
6: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Sněmovna je znovu kompletní. Plavecký bazén v Rokycanech je uzavřený. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Prezident Petr Pavel se kvůli sporu o účast na summitu NATO obrátil na ústavní soud, podal kompetenční žalobu. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu respektuje, není ale podle něj dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Opoziční politici považují krok prezidenta za správný a postoj Pavla chápou. Nový poslanec ANO Jiří Kotlík složil slib, sněmovna je po dnešku opět kompletní. Kotlík v dolní komoře nahradil někdejšího kolegu z hnutí Josefa Kota. Tomu zanikl poslanecký mandát ve čtvrtek, kdy se ujal funkce člena nejvyššího kontrolního úřadu. Česko je dle předsedy Senátu nakloněno přijetí Moldavska do EU v co nejkratším možném termínu. Chce tomu aktivně pomoci. Miloš Vystrčil to dnes uvedl po jednání s předsedou moldavského parlamentu. Moldavsko by chtělo být členským státem v roce 2028. V Rokycanech začala v sobotu odstávka plaveckého bazénu. Mimo provoz bude až do konce srpna. To městské koupaliště v provozu zůstává. A nakolik tam vyjdou vstupenky, ví mluvčí města Andrea Moravcová.
12: Vstupné je ve stejné výši, jako bylo v loňském roce. Celodenní vstupné pro dospělého bude 100 korun, zlevněné 80 korun. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Rodinné vstupné vyjde na 280 korun.
11: Ještě doplním, že koupaliště v červenci a v srpnu prodlouží svou otevírací dobu, bude otevřeno denně od 9 do 20 hodin. Tolik zprávy a slovo si opět bere Iva.
13: Iva Lipská
14: na rádiu Blaník.
15: Tak ještě jednou krásné odpoledne, to jste v šoku, že jsem tady, no já taky, ale nebudu tu sama, bude tady se mnou Honza Riedl samozřejmě opět, protože je úterý, tak po 16. hodině odpovídáme na vaše dotazy týkající se silnic, dálnic a vůbec všeho, co se týká tedy silnic u nás v České republice. Ptejte se, pište SMSky na 603 118 118, Honza bude odpovídat. No a startujeme tedy i tuto hodinu, hezky česky, jsou tu Mandraže a Motýly.

0: Posloucháte Rádio Blaník 8 minut po 16. hodině a jak dobře víte, je úterý, takže tu dneska nejsem sama.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
0: Je tu s námi Honza Riedl, já vás zdravím, dobrý den.
2: Krásné odpoledne všem, já vás všechny zdravím a hned rovnou, jak jsem nadechnutý, tak se vám všem omluvím, protože minulý týden jsem opravdu měl tak strašnou prekérku na D5, zažíval jsem něco jako volný pád, tak jsem opravdu se nemohl dostavit a nešlo to ani telefonicky, moc se vám omluvím, tak jak vidíte, teď jsem celý nadražděný na to, abych vám všechno vykecal.
0: A opálený.
2: Ano, i na zádech.
0: Tak pojďme začít, začneme zavřenou D1.
2: No hlavně spustíme ty usměvavé koutky dolů, protože na D1 opravdu mizerná situace. Jsme na kilometru 220, to je mezi Vyškovem a Brnem, směrem na Brno. Je úplně uzavřená dálnice, je to už skoro 2 hodiny, co tam došlo k velmi vážné vošklivé nehodě, 4x osobní, 1x dodávka, 1x nákladní, byla tam vrtule, policie, i IZS, i my, to tam máme opravdu všechno, veškerou techniku, kterou na místě potřebujeme. Ještě pořád se vyšetřuje, už bych to pomaličku pouštěl, ale část té kolony, která uvázla za nehodou, se nám podařilo vypustit, nicméně přeci jenom kamiony a tohle takto tam stojí a čeká. Já si myslím, že už to nebude dlouho trvat a už si myslím, že alespoň jedním jízdním pruhem to dostaneme stranu, ale v každém případě počítejte s tím, že takhle to v okolí Vyškova a to řekněme severovýchodní Brněnsko, tak je teďka dopravně hodně na draka, protože to všichni zkoušíte obět a já s váma se všemi cejtím, ale to je tak všechno, co pro tuto chvíli pro vás můžu udělat.
0: Tak děkujeme za informaci. No. Co mě teď napadá, jsou začínající prázdniny. No, pátek to vypukne, tak jasně. Co s tím?
2: No co s tím? Tak já se spokojím s tím, že dostaneme 1-3 a to není zas taková tragédie, že jo. Ale odpoledne, až všichni vyrazíte, tak opravdu máme připravený odjezd na prázdniny, ale já vám nemůžu o tom říct vůbec nic, protože zítra v 10 hodin na to dělá speciální tiskovou konferenci pan ministr dopravy. A pochopíte, že já mu prostě nemůžu opravdu takhle jakože sebrat v podvečer informaci, že třeba posílíme asistence, posílíme odtahovky i vyprošťovací techniku. Hlavně vám doporučíme třeba si pouštět navigaci, abyste měli plnou nádrž nebo plnou baterii, měli s sebou vodu, puštěný rádio s dobrým dopravním zpravodajstvím a že jediný, co vás bude na cestě na jich štvát, může být třeba já nevím, oprava D5 u Plzně mezi kilometry 110 a 100, anebo to křížení D1, D2. Takže tohle jsem vám prozradit nesměl, protože jinak bych opravdu vypálil panu ministrovi rybník. To chápete snad, ne?
0: Jako samozřejmě, hlavně my jsme nic neslyšeli.
2: Udržme to v tajemství. Hele, pokud jde o ty prázdniny, tak dálnice pojedou, myslím si, že velmi, velmi dobře, s tím, že akorát se dáme ještě během léta, během těch prázdnin do 2 oprav, 2 jsou, nebo do 3, 2 jsou na D5, jedna taky ještě poblíž Plzně a jedna někde u Berouna, jestli si to pamatuju dobře, a potom začneme opravovat to, na co jste se tolikrát tady ptali, a to je D11 Hradecká mezi Poděbrady a Sackou, tak opravdu se do toho dáme.
0: No paráda, hele, tak byla tam i dobrá zpráva na konci.
2: No, takhle sendvičovou metodou, já to mám rád, ano.
0: Mňám. Takže pokračujeme dál. Samozřejmě vy můžete posílat svoje dotazy, některé tu už máme.
2: A jsou výborní.
0: Jsou výborní, koukneme na to. Číslo sem k nám 603 118 118. No a pokračujeme dál. Další písnička připravená. Petr Muk. Láska, ta nebezpečná věc.

0: Radio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Měli ráně z povolenou s těma jahodama přivezli.

0: Madonna nebo hezky česky Madla na Blaníku a Honza Rýdl u nás ve studiu.
1: Honza Rýdl, dopravní expert Rádia Blaník.
0: Já vám zapnu mikrofon, teď vám ho zapnu, protože před chvílí jsem ho zapomněla vypnout, že?
2: No ale aspoň jsme vysílali simultánně s hudbou.
0: To je strašný, ale to jsem celá já. No, ale pojďme k dopravě, pojďme na opravy během léta.
2: Ano, já jsem avizoval ty další opravy na D5 a D11 a to jsem měl ještě opravdu takovou štěkavou, za to se omlouvám, ale měl jsem spoustu informací. Tak během léta máme v plánu ještě další a sice budeme pokračovat ve výměně kompletního středního dělicího pásu na dálnici D8, to je z Prahy na Ústí nad Labem. A teďka o víkendu chceme přecházet do další etapy, to znamená, máme hotovo v tu první nejbližší Praze a potom budeme nasazovat tu další. To znamená, 16 až 26 máme hotovo a budeme pokračovat dál. To znamená, ale pořád se jezdí na D8 se dvěma jízdními pruhy pro každý směr. Potom varuju, že ještě dva dny, to znamená dneska zítra, budeme pracovat na D1 u Klimkovic, tam trošku řešíme maličky nějaký nerovnůstky, ale to ve čtvrtek bude hotové, takže léto tam bude taky úplně v pohodě. No a potom varuju, pokud pojedete na Šumavu, na překrásnou nádhernou Šumavu, tak opatrně buďte trpěliví. U Gdyně, to je u Klatov, to je rodiště mýho tatínka, jo. Tatínko, počívej v pokoji, jo. Tak u Klatov tam opravíme, vyměníme vozovku a budeme mít taky radost. A když už o tom mluvím, o té radosti, tak největší radost já teďka v tuhle chvíli a poděkování za trpělivost posílám daleko, daleko za Kroměříž k Frištáku, protože tam jsme o víkendu zprovoznili posledních těch 7 nebo 8 kilometrů D49, to je ta dálnice, která vede takhle dál na to Valašsko, Valašská dálnice. A to je, troufnu si tvrdit, a doufám, že mě za to nevyhodí, ale pravda to je, to největší ostuda demokratického stavebního zákona, protože doslova dva odpůrci pomáhali blokovat tuhle stavbu více než 15 let. Představte si, že tuhle stavbu jsme stavěli dohromady 18 let. Jenom taková pikantérie, taková ilustrace, jo. Když tuhle stavbu jsme začali stavět, tak současný generální ředitel byl 3 roky po škole a byl řadový úředník.
0: No prosím, neuvěřitelný.
2: Ten čas letí.
0: No letí, ale je hotovo, to je důležité.
2: Tak, jezdí se, to je fajn.
0: Jo. Vaše SMSky, vaše dotazy za chvíli.
2: Tuhle stavbu jsme začali stavět, tak současný generální ředitel byl 3 roky po škole a byl řadový úředník.
0: No prosím, neuvěřitelný.
2: Ten čas letí.
0: No letí, ale je hotovo, to je důležité.
2: Tak, jezdí se, to je fajn.
0: Vaše SMSky, vaše dotazy za chvíli a teď další písničky.

0: zisky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: Já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte tak, si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi-terasy.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
14: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
16: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
17: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
18: Kontejnery Siegel, dobrý den.
19: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
18: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
19: A jak to děláte?
18: Jednoduše, jsme Siegel.
20: www.siegel.cz.
21: Tak co dělá mladej?
22: Ale včera jsem mu málem nařezal.
21: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
23: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
24: Na pláži u moře,
25: ve stínu Eiffelovky
24: anebo na dovolené v Tatrách.
25: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
24: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: To byly Jeleni a Všude zdejší a tohle je Honza Riedl.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaní.
0: A tohle jsou vaše SMSky, tak jdeme na ně. Kdy bude jezdit vlak ve... Ne ve, ale na budovaném obchvatu města Přeštice.
2: Přeštice, to jsme kousek za Klatovy, je tam strašně krásně, akorát já budu trošku přesnější. My až postavíme ten obchvat, tak tam budou jezdit auta, jo? Mm-hmm. Ale je fakt, že ten obchvat kříží důležitou trať a tu jsme kvůli výstavbě obchvatu museli samozřejmě na chviličku takzvaně vyloučit, to znamená Bíluka vlaku, tam ještě chviličku bude. Teď je plánováno, že skončí v první polovině července, tak ještě chviličku vydržte. V Přešticích, vím, že je to tam trošku komplikovanější, stavíme a zároveň vám nejezdí místní windobona, ale potom už se to všechno rozjede a Přeštice, jestli mám správné informace, tak příští rok v říjnu nejpozději by se to mělo celý rozjet. O, to bude úleva.
0: Tak, Pavel z Přeštic dostal dotaz, odpověď, chci se zeptat na okruh Blučina, píše Petr.
2: A Petře, tak dohledal jsem si, zkontroloval jsem si, to jsme na Brněnsku, jsme jižně od Brna, jsme kousíček od dálnice D2, ale Blučina leží na silnici druhé třídy, což je krajský asfalt, to znamená, tady je třeba doptat skutečně krajské silničáře, já se přiznám, že to nevím.
0: Mm-hmm. Honza se ptá, jak to, že v poslední době úplně kolabuje doprava na Brněnsku, ne, jak je to možný?
2: No, protože se hodně jezdí. No ne, tak nebudu si z vás dělat legraci, speciálně v posledních hodinách kolabuje, jak jsem říkal, na východní části Brněnska v doprava a je to proto, že pořád ještě je zablokovaná D1 tou hromadnou nehodou a v okamžiku, kdy nejede dálnice, tak samozřejmě jako se úplně vytratí ta výhoda dálnice, která normálně nasává tu dopravu a kapacitně ji odvede a vy s ní nemáte starosti, že nejezdí vám to pod oknama. Tak naopak, když ta dálnice se zastaví, tak se to všechno naopak vyleje z té dálnice, je to prostě opravdu spojená nádoba. Takže pokud jde o dnešek, tak vydržte, myslím si, že v tuhle chvíli už mi psali chlapi dispečeři, že už budeme zprovozňovat alespoň něco, to znamená, už se to nebude vylejvat z té dálnice. A pokud jde o obecný stav, no tak Brněnsko je prostě jako, řekněme, zásadní aglomerace, kde se prostě hodně jezdí, no, tak je to znát.
0: Tak, další dotaz. Rád bych se zeptal na uzavírku, o které jsem se doslechl, ale nezískal jsem bližší informace. Jedná se o úsek v Kostelci nad Labem. Teď od konce června nevím, jak bude umožněn průjezd Kostelcem od Mratína směr Rudeč, píše Petr.
2: Petře, já taky nevím. A to jsme ve stejné situaci jako v Blučině, protože tady to je krajský asfalt, to jsme na Mělnicku, kdo by chtěl vědět. Kostelec krásný, je tam takový ten nádherný původní strojní mlýn, hrozně se mi líbí a docela pěkný most. A pod tím mostem je pláž, na který je strašná spousta kamení a když tam půjdete s dětma, jak si můžete zaházet do řeky. To jsem trošku zamluvil teda ten průjezd, protože fakt nevím. No.
0: No, nedá se nic dělat, no tak nemůžete vědět všechno. Obchvat Pelhřimova.
2: Ten vím. Obchvat Pelhřimova, tak ten jsme slibovali, že začneme teďka nějak v létě začít stavět, ale posunujeme začátek stavby na někdy před konec roku, to znamená nějaký listopad, prosinec. Ono totiž je tam docela citlivý případ, několik případů, potřebujeme dostrkat poslední výkupy pozemků a přerovnat nějaký sítě, že jo, takový ty elektriky, vody a tohle. Ale nebojte, začneme s tím, protože už někdy si myslím, že v říjnu, tak asi tak plus minus trolejbus, začneme s archeoprůzkumem a se skrývkama ornic, to musíme jako přípravu stavení. Takže uvidíte, že už se tam opravdu něco hejbe, už se to blíží.
0: Tak, teď do Znojma, hurá,
2: no,
0: hotová jedna z etap obchvatu bude kdy?
2: Hotová, to vám úplně přesně neřeknu, protože vám neřeknu, kdy začne, ale víte velice dobře, že tam byl mohutný odpor, tam myslím, že z té zahradkářské sekce a nechci se do někoho opírat. V každém případě my jsme šli metodou, že jsme vlastně ty nekonečně napadaný připravený dokumenty všechny zrušili a požádali jsme znova a v tuhle chvíli už doplňujeme stavebnímu úřadu nějaký poslední doplňovačky, který chtěl. Předpokládám, že když to dobře půjde, tak ještě před koncem roku začneme stavět. Kdyby to neklaplo do konce roku, tak si myslím, že na začátku příštího. Ale vím, že to slibuju, už tady je to moje téma asi 2 roky, obchvat Znojma, a vím, že tomu neuteču a sám už se těším, až tu stavbu budeme zahajovat a já tam pojedu a klidně si od vás nechám tak trošku nakopat i nafackovat, protože možná si budete myslet, že si to zasloužíme, ale přesný opak je pravdou, protože my za vás bojujeme.
0: Jo, bojovník. No a milý bojovníku, ještě jeden dotaz je z D4. Proč se znovu po 2 letech opravují mosty na D4?
2: Ty mosty se neopravují znovu, ty se prakticky vyměňují. Já vím, že se na to nedávno jeden posluchač ptal. Není to opakovaná oprava, je to navazující oprava. Opravdu fakt, že jo. Hele, řekněme si otevřeně, ta hospodářská kriminálka u nás de facto bydlí a kdybychom jako každý dva roky stavěli jeden most, tak si myslím, že bychom fakt měli potíž. Jo. Takže důvěřujte nám, že opravdu nějakou takovouhle lumpárnu si fakt nestřihneme, protože ani nechcem. Takovýhle my jsme poctivky.
0: Jako u vás bydlí kriminálka, jo?
2: No, nejvyšší kontrolní úřad
0: a
2: audity v ministerstva financí a všichni, ale my se na všechny usmíváme a říkáme jim, cokoliv chcete, my vám ukážeme, vysvětlíme, pojďte.
0: No, je to prostě v pořádku. Tak, tolik tedy vaše dotazy. Honzo, já moc děkuju.
2: Já moc děkuju a jestli to vydržíte i příští týden, tak bych se zase dostavil.
0: Dobře, ale to už tady nebudu já, nebojte se.
2: Škoda.
3: Pozor, velká slevová akce tedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
7: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
9: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
10: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
9: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
8: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
9: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
8: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
9: www.zamek-konopiště.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Elání, krásná písnička, mám kým nemám, na Blaníku, krátce před 17. hodinou. Už vás zdraví Vlasta Suk, za chvíli dáme čerstvé zprávy, počasí a dopravu a z písniček třeba Olympik. Taky nabídnu činasky. A nebude chybět Anaka. Láska. Hrajeme hezky česky, za 5 minut už bude 17 hodin. Radio Blaník.
1: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
3: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
4: Otestuj Subaru Sedlčany.
5: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
4: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
6: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
7: Radio Blaník, počasí. Radio
8: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude jasno až skoro jasno, sluneční brýle tedy rozhodně sebou. Teploměr ukáže 28 až 31 stupňů a po celý den bude foukat jenom slabý vítr. O počasí je to všechno, teď už míříme na cesty.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Za volantem.
8: Na trase Kolín-Čáslav na silnici 1/38 u Třebešic bourala dvě osobní auta. Zatím se kolona netvoří. Na Praze východ v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy v ulici Ivana Olbrachta u křižovatky s Královickou se srazilo osobní auto a motorka. Na místě počítejte s kratším zdržením a poskakovat budete ve všech směrech. Na Praze západ při průjezdu Měchenicemi se srazila tři osobní auta. Se zvýšenou opatrností tudy Kyvadlově projedete. A na D11 na 43,5 kilometru ve směru na Prahu v pravém pruhu probíhají údržbové práce. Tolik doprava, teď už jsou na řadě zprávy.
13: Šťastnou cestu domů přejí Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Letní grilování vyžaduje opatrnost. Středoškoláky láká výcvik u armády. Tenista Kopřiva začal na Malorce úspěšně. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Teplé letní dny vybízí k času strávenému venku, opékání buřtů a grilování. Z labužnických radostí se ale může stát zdravotní tragédie. Zvýšenou pozornost bychom tedy měli věnovat zacházení se surovinami. Pokračuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
16: Odborníci doporučují věnovat pozornost správnému skladování potravin, dostatečné tepelné úpravě masa a prevenci křížové kontaminace při přípravě pokrmu. Zvláštní pozornost by měla být být věnována také drůbežímu masu, výrobkům obsahujícím syrová vejce a potravinám skladovaným při nevhodných teplotách.
15: Aby se zničily všechny bakterie, i uprostřed masa by měla teplota dosáhnout minimálně 70 stupňů po dobu alespoň 20 minut. O letošní dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky byl mimořádný zájem. Přihlásilo se 1173 studentů. Podmínky výcviku splnili skoro všichni. Kapacita byla původně 800 míst. Výcvik studenty čeká od 7. do 31. července. Po úspěšném absolvování se z nich stanou vojáci v záloze a jako odměnu dostanou skoro 47 tisíc hrubého. Zastupitelé Vsetína schválili vyhlášku, která zakročí proti bezdomovcům. Zakáže jim spát či polehávat na veřejných prostranstvích v centru města, a to i přes den. Vyhláška začne platit v létě. Tenista Vít Kopřiva zahájil wimbledonskou generálku na trávě na Malorce vítězně. V úvodním kole porazil bosenského kvalifikanta Damira Džumhura 6-3, 6-4. Do utkání přitom nevstupoval jako favorit. Zápas trval necelou hodinu a půl. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Vlasta.
10: Na 17. hodina, klepe na dveře.
7: Vlasta Suk
14: na Rádiu Blaník.
10: Já přeji krásné úterní odpoledne. Dneska jsem se z krajankovských cest vrátil do studia o něco dříve. Každopádně o druhou reportáž nepřijdete. Tentokrát jsem zamířil do Domažlic. Společně s panem starostou jsme vás pozvali na další z letních koncertů Blaníku. Tak za chvíli připomeneme, na koho se už tento pátek můžete těšit. A taky vás pozveme na domažlické léto. Co tady chystají o prázdninách? Vše se dozvíte za pár minut. Teď hezky český olympik a okno mé lásky. Rádio.

0: Jaroslav Žbírka 22 dní na Blaníku a do dalšího letního koncertu zbývá už mnohem méně dní, už jen 3 dny. A opět se sejdeme s bohatým hudebním programem.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: Tento pátek se na vás těšíme v Domažlicích na náměstí Míru. Já jsem se odtamtud vrátil, co by blanický krajánek, a natočil jsem další reportáž.
2: V rámci programu zaspívá Slza, Olga Lounová, Vojta Nedvěd a taky naše blanická kapela. A těší se i zdejší pan starosta Stanislav Antoš. Dobrý den.
3: Krásné odpoledne, milí posluchači.
2: Že jo, že už se nemůžete dočkat, až to tady Blaník rozpálí se svým programem.
3: No tak nemůžu, určitě se na to těším a mám radost, že u nás vystoupí.
2: Ano, vstupné se platit nebude, takže vás všechny zveme. Budeme začínat v 16.25. Takže řekl bych, že tímhle koncertem tady odstartuje léto, ale vy tady máte daleko více akcí, tak na jaké byste pozval posluchače?
3: Tak my se snažíme pořádat řadu akcí tak, aby prakticky nebyl volný den, aby lidé měli stále plno zábavy. Pořádá to nejen město, ale hlavně jeho organizace Městské kulturní středisko, ale do této akce také máme zapojeny nejrůznější soukromé spolky a jednotlivce, kteří nám pomáhají v tom kulturním vyžití našeho města. Co se týče událostí v Domažlicích, tak hned na začátku prázdnin u nás bývá tradiční sympozium umělecké. Umělci jsou z nejrůznějšího druhu. Zajímaví jsou třeba skláři, letos máme kováře, ty nejsou zas tak běžní jako ostatní řemesla. A součástí této akce je také hudba pod hradem, což je multižánrový hudební festival v zahradě pod Chodským hradem. Také se tady konají klarinetové kurzy, rockové kurzy, těch akcí je celá řada, festival vinný, food festival budeme mít na konci léta. To vše se tady u nás odehrává, ale ten vrchol v Domažlicích bývají chodské slavnosti Vavřinecká pouť. Letos vychází na 14., 15. a 16. srpna, pátek, sobota, neděle. To do našeho města skutečně dojíždí 10 000 lidí, aby shlédli nejrůznější programy a vystoupení, pochopitelně to jádro je národopis, folklor u nás, to se představuje zhruba na 600 účinkujících, ale je tady také Chod Rockfest, rockový festival, a jsou zde v nejrůznějších dvorcích, vystupují různé kapely, ať už je to folklor, dechovka, či na co si vzpomenete, to u nás můžete slyšet.
2: No tak já poslouchám, že program máte nabitý, tak vám se ať všechno klapne, krásné léto, pane starosto, a užijte si i blanický koncert. Nashledanou.
3: Děkuji za pozvání, ať se vám daří.
2: Děkujeme. No a ještě jednou připomínám, že další z letních koncertů Blaníku se uskuteční už tento pátek 26. června v 16.25 na zdejším náměstí Míru.
1: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
0: Do terénu opět vyrazím, pozítří, tedy ve čtvrtek, tak se těšte, tentokrát vás pozvu na jeden z nejkrásnějších zámků v Plzeňském kraji a taky pro vás budu mít tip na hezky strávenou dovolenou na východě Čech. Teď už Činasky a 1970.

0: Čas nám opět poskočil ještě 6 minut a po půl šesté. Na Blaníku nám doznívá ABBA. A nezapomeňte, že i zítra budeme proplácet vaše účty. Stačí jedna jediná SMSka a jste ve hře. Kdykoliv můžete poslat. Napište nám vaše jméno, odkud jste, co byste chtěli proplatit a za kolik. A odesílejte na 603 118 118. Jakmile se zaregistrujete, poslouchejte Dobré ráno Rádia Blaník po 7 hodině. A třeba se na vás štěstí usměje právě zítra. Rádio Blaník. Dál ode mě pro vás třeba hezky česky a na kás písní Láska a taky opět a Radeček Bratři. Dobré odpoledne.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
4: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
5: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
4: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
6: Ahoj, tady Vašek Noid Várta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
7: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGV, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
8: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
10: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Xindl X.
13: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
14: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
12: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun.

0: konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.

0: Tohle je písnička, která nás pěkně letně naladila. Albano, Romina Power, Sempre, Sempre, na Rádiu Blaník. A my teď zamíříme do pražské Zoo. Tam teď totiž můžete zažít unikátní divadelní představení. A podrobnosti dodává mluvčí vršovického divadla Mana Tobiáš Frýdl.
1: Vršovické divadlo Mana hraje tento týden na letní scéně v Zoo Praha inscenaci Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Jde o dramatizaci vzpomínek Geralda Darela na dětství a mládí na ostrově Korfu, kterou uvádíme až do neděle každý večer od 7:30 v bývalém Slonici v rezervaci Bororo. Diváci tak mají možnost na jednu stupenku po zavírací hodině navštívit jak zoo, tak i to naše představení. Navíc tím podpoří i dobrou věc, protože 200 korun z každé stupenky jde právě na podporu zoo. Celou inscenaci uvádíme pod záštitou britského velvyslance, také poslední týden v srpnu, tak budeme rádi, když přijdete.
0: Tak to je pěkné. Takže každý večer ode dneška až do neděle a lístky ještě jsou. Pokud jen na trochu můžete, tohle si rozhodně nechte ujít. Do té 18. ode mě pro vás třeba Tomáš Linka a Fevšáci, Paní má se má a taky Petr Kotwald, Gejzír. Tak poslouchejte dál naše vysílání, jsme Blaník.
2: I vy a užijte si s námi fotbalovou horečku.
3: V Mexiku, Kanadě a Spojených státech amerických.
4: Šubidubi Amerika.
5: Šubidubi Amerika.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Každý den na Rádiu Blaník.
6: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
7: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
11: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
13: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
18: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
19: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Kotval to gejzír, přiblížila se 18. hodina, čas, kdy se opět podíváme, jak se jezdí v podvečer v úterý 23. června. Taky máme informace o počasí a čerstvé zprávy s kolegou Dominikem Šmauzem. Tak za okamžik si to všechno dáme a pak budeme dál pohodově hrát. Chystám pro vás Marii Rotrovou.
1: Řekni, kde ty dívky jsou.
0: Taky duet Jarka Nohavici a skupiny Čechomor, Kometa.
2: Zmyslil jsem kometu, byla jak relief. Pod rukou umělce.
0: A přidám Gampa. Život je pes.
3: Vždycky, když život je pes a ty se začínáš bát.
0: Takže pokračujeme už za malou chvíli. Na Blaníku hrajeme hezky česky a za 8 minut už nám odbije 18. hodina.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
9: Já si dám steak.
8: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
10: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
11: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra nás čeká jasno až skoro jasno. Sluneční brýle si tedy rozhodně nenechte doma. K tomu teploty, které v maximech vyšplhají až na 31 stupňů a slabý vítr. O počasí je to všechno, teď míříme na cesty.
12: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
5: Blaník za volantem.
11: Na Praze východ v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy v ulici Ivana Olbrachta u křižovatky s Královickou bouralo osobní auto a motorka. Na místě počítejte s kratším zdržením, a to ve všech směrech. Na Praze západ při průjezdu Měchenicemi se srazily 3 osobáky. Jezdí se tu Kyvadlově, tak tam dejte velký pozor. Na trase Kolín-Čáslav na silnici 1/38 u Třebešic jsou v sobě 2 osobáky. Zatím se kolona netvoří. A na trase Zloun směrem na Prahu za Panenským Týncem stojí odstavený osobák. Místem zatím bez držení projedete. Tolik dopravní servis a teď už jsou na řadě dnešní poslední zprávy.
6: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Vojtěch je pro regulaci energetických nápojů. V Českém Švýcarsku je zvýšené riziko požáru. Bude vyhlášen držitel zlaté hokejky. Hezký podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Ministr zdravotnictví podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Ve sněmovně podle Adama Vojtěcha vzniká napříč politickým spektrem návrh na regulaci. Na síti X také uvedl, že energetické nápoje pravidelně konzumuje skoro 70 000 českých dětí od 11 do 15 let. V Národním parku České Švýcarsko platí zákaz vstupu do lesa v noci, konkrétně od 22 do 6 hodin. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Hasiči a správci parku žádají návštěvníky o obezřetnost. Nad parkem pravidelně létají drony s kamerou. Krásy Česka každoročně lákají miliony lidí a čím dál více výletníků míří mimo tradiční turistická centra. Potvrzuje to ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
9: Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, Centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedles v Kutné Hoře.
14: Velké oblibě se v létě těší třeba zábavní park Miraculum v Milovicích anebo Skybridge na Dolní Moravě. Už dnes bude v Pražském divadle na Vinohradech vyhlášen držitel zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny se stane jeden z finálové desítky kandidátů. Do závěrečného kola postoupili například David Pastrňák nebo Roman Červenka. Slavnostní vyhlášení začne v 9 večer. Tolik zprávy a teď už se k mikrofonu vrací Vlasta.
0: Je tomu tak, s přáním krásného podvečera. Za 2 minuty už nám odbije 18. hodina.
5: Vlasta Suk
13: na rádiu Blaník.
0: I v této 60-minutovce pro vás budu mít samozřejmě pohodové písničky. Můžete si s námi zaspívat třeba za chvíli s Marií Rotrovou, řekni, kde ty kytky jsou. A teď posílám Miráje, vedle tebe usínám. No a v příštích minutách taky předáme slovo naší Samiře a zaměříme se na další zajímavé rčení. Rádio.

0: Tolik tedy Erasure Always, 8 minut po 18. hodině, slovo má naše Samira na Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Teď se dozvíte, jak je to s tím drakem.
3: V životě jsou zkrátka chvíle, kdy se nic nedaří. Že je něco na draka, znamená, že je to k ničemu nebo nepovedené. S draky to ale nic společného nemá. Za to s němčinou, s tou ano. Drek je německy špína. No a stačilo to jen zkomolit a máme z toho draka. Jazyky jsou pružná věc, takže díky právě zkomoleninám máme třeba i ham and eggs, což je anglicky ham and eggs, v překladu šunka a vejce. No ale zpět k tématu. Když něco nejde podle plánu, může to být i na houby. No a to zase proto, že když je v lese hodně hub, pro běžného houbaře jsou často nejedlé nebo jedovaté, takže z kulinářského hlediska úplně k ničemu. Nebo se to dá vysvětlit ještě tak, že odvar z hub, který se kdysi dávno dělal třeba z chorošů, byl úplně bez efektu.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Tak děkujeme za další vysvětlení. Teď už hezky český Jarek Nohavica, Čechomor a Kometa. Za chvíli taky Honza Kalousek, Chodím ulicí. A ode mě letí přání krásného úterního podvečera s Blaníkem.
4: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho, marno.

0: Honza Kalousek a chodím ulicí na Blaníku. Možná si říkáte, že chodit v rozpálených ulicích v těchto dnech není ideální, že by to bylo lepší někde u vody, to máte pravdu. I dnes jsou teploty ještě teď po 6:45 poměrně vysoko. Například Jablunkov hlásí 23, Ostrov nad Ohří 28, Brno dokonce 29 stupňů Celsia. No, ovšem, to ještě není nic oproti tomu, jaké Palermo nás čeká o víkendu. Sobota 34 až 38, neděle 35 až 39, ojediněle i 40 stupňů Celsia. A k tomu většinou jasno, sem tam se objeví bouřky. No, tak na sebe opravdu dávejte pozor, připravte si krémy, kšiltovky a hlavně dodržujte pitný režim. No a samozřejmě, pokud to o víkendu vyjde, určitě si taky naplánujte cestu k vodě. Za chvíli na Blaníku Bonnie Tyler a hezky česky Gump, život je pes.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Ano, už zítra přivítám dalšího parťáka, totiž parťačku. Minulý týden byla Petra Janů a tentokrát to bude zpěvačka, herečka a moderátorka Heidi Janků. Tak laďte Blaník zítra mezi 4:00 a 5:00 odpoledne.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz. Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz
9: Ahoj, tady Franta z Čechomoru.

0: zimního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
3: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
4: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil.cz.
5: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
6: Kdo je tam?
7: Soudní exekutor.
6: Nejsme doma.
7: To máte pravdu, už nejste doma.
8: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. NFPDP.cz.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
11: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
12: Tak co dělá mladej?
13: Ale včera jsem mu málem nařezal.
12: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
14: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: I tahle kapela s námi tráví léto na blaňských koncertech. No a dál, to bude už brzy, už tento pátek.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ano, teď na Blaníku slza a v pátek v Domažlicích, kde vypukne další z letních koncertů Rádia Blaník. Takže tento pátek 26. června se sejdeme na náměstí Míru. Startujeme to o 4:30 odpoledne. V rámci programu kromě slzy taky zaspívá naše blanická kapela Vojta Medvěd. A těšte se na Olgu Lounovou. Spousta dobrého jídla, pití, bude tam mít samozřejmě stánek, kde si můžete něco pěkného zakoupit a taky si přijít pro tu naši z Brusu novou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám už brzy přinese spoustu peněz, jednomu z vás i hromných 100 000 korun. Takže to je velké lákadlo. Přijďte, užijte si s námi odpoledne večer na dalším letním koncertu. Vstupné se neplatí. Takže tento pátek Domažlice a náměstí Míru.
1: Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Ode mě pro dnešek vše. Loučí se Vlasta Suk, přeju krásný zbytek dnešního dne. Pohodový večer s kolegou Jirkou Frelichem a za chvíli s písničkami na přání. Ode mě ještě Fjorda Lízo a hezky česky třeba BSP, Země vzdálená. Tak se mějte báječně. Ahoj.
2: Dobré.
3: Dneska nás čeká jedna z nejmagičtějších nocí v roce. Svatojánská noc.
5: A magické jistě bude i to zítřejší dobré ráno na Blaníku.
3: A to nejenom proto, že tady budeme my dva. A zbytek si poslechněte. Zítra po 6:00 těšíme se na vás. Petr Slíva
5: a Adéla Zahradníčková.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firma na zážitky
12: CZ.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
16: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
17: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Michael Jackson při úterku na Blaníku, krásný podvečer přeji a za chvíli 19. hodina, písničky na přání a Helena Vondráčková. Do dnešních písniček na přání patří taky orchestr Karla Vlacha, skupina Františka Ringo Čecha, Zelená je tráva.
1: Zelená je tráva, fotbal to je hra.
0: A taky Karel Gott.
2: Zůstanu svůj.
0: Budeme hrát podle vás, ale hlavně hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Léto je tady.
5: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
4: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
5: s českými písničkami a dětskými interprety.
4: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
6: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
7: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
8: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
7: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
8: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
7: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
8: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
7: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
8: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
9: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.
4: Fotky z našich akcí.
5: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
4: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí.
3: Radio Blaník.
0: Noc bude většinou polojasná, oblačná, teploměr klesne na 17 až 13 stupňů Celsia. Aktuálně stále máme ještě na několika místech přes 30 stupňů ve stínu, třeba ve středočeském kraji, například ve Slaném 30 stupňů Celsia, v Čerčanech taky 30 stupňů, ale i jižní Morava má místy 30 stupňů Celsia, například v Lednici je 30 stupňů. No a co se týká těch nočních teplot, to už víte, poklesnou nám tedy až na 13 a zítřek zase krásný letní den, 28 až 33 stupňů.
4: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
0: 19. hodina je tady, krásné úterý a pojďme hrát písničky na přání. Právě dnes nám těch vzkazů došlo opravdu víc než dost, tak to nebudeme zdržovat a jdeme na první z nich.
4: Písničky na přání
5: na rádiu Blaník.
0: To je Michal David a písnička Děti ráje, písnička je pro Luci, která brzy vymění spisy a paragrafy za krásnou, zaslouženou dovolenou u moře, tak písnička na cestu. Michal David a Děti ráje.

Michal David a písnička Děti ráje, první písnička, která byla tedy pro Luci, a napsala nám i Karolína z Nového Malína, abychom zahráli písničku pro zpříjemnění dovolené. Ano, Kája je na dovolené a chce nechat zahrát písničku Hany Zakorové Já nemám strach. Tak zdravíme, Kájo, a posíláme písničku.

Anna Zagorová, písnička Já nemám strach, a teď už Lionel Richie napsal z Náchoda Miloslav, abychom zahráli všem Zdenám k dnešnímu svátku. Přeje všem nejlepší všichni obdivovatelé tohoto jména. A děkuji, tak my zdravíme do Náchoda a všem Zdenám hrajeme Lionela Richieho.

Při úterku přání dorazilo taky z Hlučína od Ivety. Všechny na Blaníku zdraví, děkujeme a taky prosí o písničku pro vnučku Terezu Libicherovou z Mariánských Lázní, která dnes slaví 17. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, lásky a splnění všech tajných snů a přání přeje babi Iveta z Hlučína a my z Rádia Blaník taky. Marek Ztracený. Možná.

Marek Ztracený a písnička Zastav mě, nová ves pod Fleší. I jste nám přišel vzkaz od Petra, abychom zahráli písničku k naší nejbáječnější dovolené na Orlíku, píše Péťa a přidává se taky Lenča. My vás oba zdravíme, no a pošleme písničku Léto je léto. Tu jste vybrali. Sklatov pak taky napsal Lukáš, abychom zahráli pro pana Adámka, milovaného kolegu z práce. Se vzkazem mám vás moc rád a přeju vám jen to nejlepší do života. A tady už je Helena Vondráčková a písnička Léto je léto.

0: Helena Vondráčková, písnička Léto je léto a myslím si, že venku je to znát, že léto přišlo a přihlásilo se o slovo tedy opravdu náležitě. Z Jablonce napsala Žaneta, že by chtěla nechat zahrát písničku pro maminku Zdeňku Adámkovou. K svátku jí přeje všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, moc jí miluji, dodává Žaneta a my budeme hrát tedy mamince Zdeňce Adámkové k dnešnímu svátku.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

Ellie Goulding, teď na Rádiu Blaník při úterku a budeme hrát díky tomu, že přišel vzkaz i z Plzně. Zdravíme Plzeň a je tady přání pro konkrétního Martinka. A je tady přímo tento text. Milý Martinku, všechno nejlepší k tvým 9. narozeninám, hodně štěstí, zdraví a hlavně ve škole, ať seš kulka, aby ti to ve škole pořád dobře šlo. A ve fotbale jsi neuvěřitelný, prostě jednička. Ať to jde dál, přeje babička Jarka, děda Pepa, tvoje zlatá maminka Míša, taťka Martin, sestřenice Justinka, strejda Tomáš, teta Zuzka a teta Milada a se vzkazem máme tě moc rádi, si naše zlatíčko posílají. Martinku k 9. narozeninám písničku čistě fotbalovou Zelená je tráva, František Ringo Čech a orchestr Karla Blacha.

0: Písnička pro Martinka k 9. narozeninám dozněla a před námi třeba Karel Gott. A Zůstanu svůj taky z Hříšného tance budeme hrát, anebo skupinu Kabát. Napište si o písničku na přání velmi jednoduše, třeba přes náš web radioblaník.cz. Je tam záložka kontakty, tam kliknete na písničky na přání, vyplníte trošku textu, kdy chcete zahrát, co chcete zahrát, komu to chcete zahrát. A když nám dáte 3 pracovní dny, tak se na vás taky dostane.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
7: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
8: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
7: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
8: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
7: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
8: Maxi dotace.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
11: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
12: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
13: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.

0: Lobcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hníje a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ. Z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: Blaníky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A další písničkové přání to bude Zdeňkám a hlavně jedné konkrétní babičce. Zdeňce Doleželové hodně zdraví, pohody do dalších dní přeje Petra s rodinou a taky rádio Blaník. A Petra vybrala Karla Gotta. Zůstanu svůj.

0: Karel Gott a písnička Zůstanu svůj, 6 minut po půl osmé, pojďme splnit další přání, tentokrát napsala Markéta a přeje své mamince všechno nejlepší a vzkazuje: děkuji ti za vše, co pro mě děláš a věřím, že spolu vše zvládneme. Užij si 42. narozeniny, miluji tě, tvoje Mája. Tak a vybrala Mája od skupiny Botox písničku Pyžamo.
1: Chci být z lásky právník, řečník, advokát, teď

0: Botox a pyžamo, před námi třeba skupina Kabát nebo Jiří Zmožek.
1: Už mi lásko
0: a už mi lásko není 20 let.
1: Už mi není.
0: A taky písnička Z hříšného tance a za chvíli se na ní dostane.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
11: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.
14: CZ. Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
15: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
16: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
15: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
17: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
15: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
17: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
15: www.zamek-konopiště.cz

0: písničky na přání.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Sliboval jsem písničku z Hříšného tance, je to tady, napsala si o ní Iveta s tímto vzkazem. Prosím o zahrání písničky pro Michala Fotra k narozeninám tam nahoru. Tvoje Iveta. Ne.

Bill Medley a Jennifer Warnes a písnička z hříšného tance a vystřídá písničku skupina Kabát, protože písnička bude všem členům dobrovolných hasičů z SDH Filipov a také všem občanům této vesničky spokojený život a hlavně hodně zdraví přeje Luigi, který napsal o tuto písničku. Tak já zdravím a posílám Kabáty, zdravíme Filipov a zdravíme sbor dobrovolných hasičů Filipova.

0: na Rádiu Blaník.
1: Zuzka napsala, abychom dnes zahrali její mamince paní Jaroslavě Zemanové, která slaví 84. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, maminko, a děkujeme za vše, co si pro mě a mé děti celý život dělala. Máme tě moc rádi, dcera Zuzka vzkazuje, a vnoučata s rodinami. To samé přeji také své dceři Týnce, která dnes slaví 34. narozeniny, píše posluchačka Zuzka, a vybrala od Jiřího Zmoška Lásko, už mi není 20 let. A mimochodem, je tady ještě jeden vzkaz, který připojíme, napsala Věra z Dlouhé Loučky, abychom zahráli pro Jirku Duška z Dlouhé Loučky k dnešním kulatým narozeninám. Všechno nejlepší, pevné zdraví, pohodu, ze srdce přeje manželka, dcera Petra s rodinou, a tady už je písnička.
2: Už mi lásky.

0: Do písniček na přání přišlo jedno takové pohádkové, písnička ze Zlatovlásky pro Zdeňku Vorlíčkovou k jejímu dnešnímu svátku. Je tady vzkaz milá: Zdenčo, k tvému dnešnímu svátku hodně zdravíčka, štěstíčka, životního elánu a samou dobrou náladu. To vše a mnohem více přeje brácha Vašek a kamarádi z Votic a od Lochovic. A tady už je Zlatovláska Petr Štěpánek.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Petr Štěpánek a písnička Nesměloďko. Ano, pohádková. Po 8 hodině třeba František Nedvěd a 19.
1: Nikomu se ani nesní, že máš oči jako lesní mé.
0: Písničky na přání budou pokračovat. Vybrali jste i Janka Ledeckého a Proklínám. A taky Lucka Vondráčková, Láska umí víc.
2: Láska umí víc.
0: Blaník umí víc hrát hezky česky. Tak za chvíli, teď ještě počasí.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Stále ještě jsou poměrně vysoké teploty, hlavně ve středních Čechách, ale i na Ústecku, kde je 28 stupňů v Ústí nad Labem. Krajské město má severočeský rekord a co se týká jižní Moravy, tam je 29 stupňů třeba v Brodě nad Dyjí a to je asi aktuálně nejvíc jižní Morava. No a co se týká noci, ochladí se na 17 až 13, v údolích až na 10. Zítřek bude jenom jasný, maximálně polojasný, tedy plný sluníčka a teploměr vyšplhá na 28 až 33 stupňů.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák!
8: Říkej!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
11: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
10: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
0: Pár vteřin a bude 8 hodina, pojďme si dál hrát podle vás, napsala Tereza, abychom zahráli písničku pro nejlepší maminku a manželku Zdeničku z Bílé k svátku. Hodně štěstí, hodně zdraví a se vzkazem máme tě moc rádi, přeje manžel, celá rodina a taky děti. A my už tady máme písničku, kterou vybrala Tereza, je to Krištof a Naviděnou.
3: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Posloucháte písničky na přání při úterku 23. června, tak doufám, že si užíváte z těch, které jste vybrali, o které jste si napsali. Ještě jich tady je víc než dost.

písničkách na přání hrajeme další z Deničce, tentokrát ze Svitav k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší přejí kamarádi, co jí mají rádi. Iva a Luděk z Hrochova Týnce, Janička s rodinou z Rumunska, Jirka ze Suchovršic a všichni ostatní, kteří ji znají. No a vybrali písničku Como Sa Va, což je takový boyband The Shorts, který byl populární hlavně v 80. letech, a písnička, která už teď letí pro Zdeničku ze Svitav k dnešnímu svátku.

Právě tak zní dnešní úterní písničky na přání a teď je Hanek Ledecký a Proklínám písnička, o kterou si z Chomutova napsala Lenka, abychom zahráli pro Jana Ledeckého z Kinšperka nad Ohří. Ano, hrajeme Janka Ledeckého pro Jana Ledeckého z Kinšperka. Tak, to je zázrak takový trošku. Žentour a písnička Proklínám.

0: taky básnička nám dorazila do dnešních písniček na přání, a to z obce Hudlice napsal Olda. Dominika slaví kulatiny, dáváme jí kopretiny, přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a klídeček a hlídejte si svůj domeček, přeje celá rodina. A písnička Hana Zagorová je naprosto nezbytné.
1: Písničky na přání. Na rádiu.

A taky Hana ze Strakonic nám napsala, abychom zahráli dnes pro jejího brášku Milana Hrdinu, který slaví 70. narozeniny právě dnes a vzkazuje Mílo všechno nejlepší, moře štěstí, pohody, lásky a hlavně pevné zdraví do dalších let. To přeje tedy sestra Hana s manželem Vendou a my z Rádia Blaník taky. A tady je vybraná písnička Ozzy Osbourne.

Ozzy Osbourne a písnička Dreamer. Je tady přání z České Třebové od Zdeňka, abychom zahráli pěknou písničku Věry Špinarové pro 129 oceněných bezpříspěvkových dárců krve, kteří minulý týden převzali v Kaiserštejnském paláci v Praze Zlatý kříž první třídy za 160 odběrů krve nebo krevní složky. Jste skvělí a moc vám děkujeme, píše Zdeněk. A my jsme vybrali od Věry Špinarové písničku A pořád tě mám ráda. Doufám, že je to dobrý výběr a zdravíme všech 160 odběratelů krve nebo krevní složky, kteří tedy převzali kříž první třídy a kterým hraje Zdeněk Valenta z České Třebové.

0: byla Věra Špinarová a písnička A pořád tě mám ráda a František Nedvěd před námi.
1: Někdy náhodou ti to povím.
0: To byla Věra Špinarová a písnička A pořád tě mám ráda a František Nedvěd před námi. 19, tak

0: rádi písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
5: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
4: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
5: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
4: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
5: Maxi dotace.
6: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
9: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
8: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
9: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
8: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
10: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
11: Safari Resort Hluboká u Borovan.
12: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu, v Praze a Krumlově.
11: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
13: Na plátky.
14: Na kostky.
13: S medem.
14: S pivem.
13: Hlavně ať je na grilu.
15: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
16: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
15: Více na prodejnyzeman.cz.
17: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Mart, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
18: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
19: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.

0: topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrál česnek, co má říct.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: na přání. Na Rádiu Blaník.
1: Je tady vzkaz, Simi, přeji ti vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a pevné nervy. Drž se ve svém životě a nezlob se na mě. Posílám pusu, Martin. Tak a vybral Františka Nedvěda.

Karviné napsal Ondra, abychom zahráli písničku Joyride pro Kubicovi, hlavně pro Pavla, je to jeho srdcovka, také pro ostatní z Dětmarovic a jdeme na ně do Liberce, píše. Hello.

Roxette a písnička Joyride. Lenka z Chomutova nás zdraví, chce Honzu Bendika jednu malou chvíli. Písnička s Luckou Bílou. Písnička bude pro syna Tomáše z Kinčperku nad Ohří k narozeninám. Tak my k narozeninám taky přejeme do Kinčperka nad Ohří všechno nejlepší. Lucka Bílá, Honza Bendik a jednu malou chvíli.

0: Další písničkové přání přišlo z Dětmarovic, abychom zahráli písničku pro Petra, písničku od Beatles, který si přál zahrát na přání a nikdy mu nikdo nezahrál. Tak mi teďka taky ne, my si to necháme za chvíli.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Blaníčky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Tak jak jsem před chvílí naznačil, písničkové přání z Dětmarovic pro Petra, který si přeje písničku od skupiny Beatles. A protože jsem do toho začal povídat, tak já tu písničku vrátím a dám ji hezky odznovu. Přeji všichni ze Stodolní.

0: Beatles a písnička Yesterday a splněné písničkové přání, tak doufám, že kamarádi ze Stodolní taky mají radost z toho, že jsme splnili takové písničkové přání a rádi. A teď Lucka Vondráčková, Láska umí víc, je to ke svátku Zdeničce, které přejí všecko nejlepší a hlavně, ať se brzy uzdraví nožka a může zase na zdolávání stěny úspěšně dokončí studia a následně bude pokračovat. Se vzkazem si naše sluníčko a vždy měj na paměti, že se máš kam vrátit, ať tě svět zavede kamkoliv. Domov je tam, kde tě mají rádi. Jsi velká statečná holka a my jsme na tebe moc pyšní. Táta, máma a sestra Myška napsali známě ještě Nahané a vybrali písničku Lucky Vondráčkové. Taky moc zdravíme do náměště.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na

Lucka Vondráčková, písnička Láska umí víc. Teď už Dalibor Janda, protože z Mostu napsal Honza, ať zahrajeme Dalibora Jandu, šít jako kaskadér pro všechny, co mají noční, hlavně pro Martina, Verču, Anku a taky Míšu. My zdravíme do Mostu.

Dalibor Janda, písnička Žít jako kaskadér a z Dolního Rychnova napsala Zdeňka, Zdeňka, která má dneska svůj svátek. Kdyby se dalo zavolat do nebe a říci ti, jak smutno je mi bez tebe. Kdyby se dal vrátit čas, pohladit tě, obejmout, slyšet tvůj hlas a setkat se s tebou zas. Dnes by se dožil manžel inženýr Oldřich Kalenda 77 let, stále na tebe myslí a vzpomíná manželka Zdeňka. Zdeňka, která vybrala zároveň písničku moc pěknou od Karla Gotta. Stokrát chválím čas.

0: Válím čas a 9. hodina je tady a po 9. ještě splníme další písničková přání. Například budeme hrát písničku od Kučerovců, ale taky si dáme Arnošta Pátka. Od Petry Janů Už nejsem volná. Helena Vondráčková Dlouhá noc. Na Blaníku budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Už jsou ty teploty příjemnější, ale stále na mnoha místech 25 stupňů Celsia, prakticky ve středních Čechách, na západě Čech a také na jihu Moravy. V noci se ochladí celkem docela dobře na 17 až 13 stupňů Celsia, prakticky nikde nemá být 20 stupňů v noci, ale v údolích se ochladí dokonce až na 10. Zítřek zase plný sluníčka a teploměr vyšplhá na 28 až 33 stupňů.
2: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, CZ.

0: na rádiu Blaník.
1: Právě teď 9. hodina večerní a pokračujeme v písničkách na přání. Z Orlové napsal Lukáš, abychom zahráli písničku Heleny Vondráčkové Dlouhá noc, a zdraví Blaník a chce tuto hitovku pro babičku Naďu a dědu Milana a přeje krásný večer. My taky a zdravíme Orlovou.
2: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blaník.

Dlouhá noc a poslední písničkové přání do dnešních písniček dorazilo taky od Marcela. Písničkové přání jako vzpomínka na tátu při třetím výročí jeho úmrtí. Moc děkuji všem, píše Marcel, co si vzpomenou, byl to skvělý člověk. Vybral písničku La Paloma.

0: Poslední prázdniny a Arnošt pátek. Ano, v pátek to vypukne vysvědčení a začínají prázdniny a budou delší než v loni, protože ministerstvo školství letos prodloužilo hlavní prázdniny a to díky tomu, že odstartují v pátek po vysvědčení, tedy 27. června, už se nejde do školy. A to je prosím pěkně sobota, to by se ani nešlo, jo? Ale když otočím kalendář, tak máme pondělí 29. června, úterý 30. a tyto dva dny už budou prázdniny na základě rozhodnutí ministerstva školství, tedy rozhodně delší než v minulých letech a já si myslím, že to za to stojí, jak zpívá skupina Opět a Radeček. Školákům to za to stojí si prázdniny pořádně užít, speciálně tyto letošní dlouhé a my vám přejeme hlavně krásné sluníčkové léto, které začne už brzy a za chvíli tedy písnička I tak to za to stojí.
1: 100 000 korun na ruku.
2: Za měsíc.
1: Za týden.
2: Nebo za den.
1: To by bral asi každý.
3: Přátelé, u nás na Blaníku to můžete mít za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
1: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové léto.
1: S Blaníkem a Centropolem.
4: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
5: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda. A hrozně to trvá.
4: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
5: A kde jsi je sehnal?
4: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
5: S natíráním končím. Jedu hned.
4: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
5: www.impregnacesoběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už...
4: To je moderní ochrana exteriérového dřeva, to je dřevo bez starostí.
5: www.impregnacesoběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr.

0: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Xindle X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
3: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
7: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ, z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
8: Na plátky.
9: Na kostky.
8: S medem.
9: S pivem.
8: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
10: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
8: Více na prodejnyzeman.cz.
11: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
12: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
13: Prázdniny, pádláč, paráda.
14: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
13: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
15: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.

0: zpět a Radeček a zpěvačka Eli, i tak to za to stojí. Jiná zpěvačka má zítra narozeniny, my to moc dobře víme. Na Blaníku budeme často hrát zítra její písničky. Jestli pak byste poznali tu zpěvačku v jejich 17 letech. Mám tady unikátní televizní nahrávku, protože se poprvé objevila s touto písničkou, tehdy převzatou a přetextovanou do češtiny v originále Downtown, a už asi tušíte. S vámi Rádio Blaník, i v tento čas vám přeji krásný poslech. Tak, moment, to jsem se tady docela uklikl, nevadí, tak dáme Petr platí vaše účty, protože i to nás zítra čeká.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympik.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Lucka Bílák.
3: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
4: Děkuji.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a

0: Dvě minuty po 9:45, k tomu, co jsem naznačil, zítra má narozeniny zpěvačka, která v 17 letech měla televizní vystoupení, své první, no a musím říci, že byla nervózní docela.
1: Strašně ráda bych zpívala, ale musím se nejdřív dodělat školu, protože mám před maturitou a mám z ní strašný strach.
2: Vy máte strach z maturity a před týdnem jste měla obrovskou trému před mikrofonem, no a teď už to docela jde, že? No, mimochodem řečeno, to byla ale pořádná tréma.
3: Parada, pod touska.
4: Ta tréma.
0: Ale já. Tak už jste asi poznali. Helena Vondráčková v 17 letech.
5: Bez něj dá.
4: Co mohli jít dál? Ještě jednou, pojďme.
0: No a pak přišly ty velké hity Páta, Červená řeka a tak dále. A taky pohádka Šíleně smutná princezna, kde si zahrála Helena Vondráčková po boku Václava Neckáře. No a vzpomínali jsme na to celkem nedávno, bylo to před Vánoci, a Helena Vondráčková říkala, že vždycky chtěla být princezna.
6: Já jsem si pořád ráda s kamarádkou hrala na princezny a mamince jsme vytahovali různý šaty a boty na podpacích a korále a náušnice, a protože moje maminka byla parádnice.
0: No, tak zítra má narozeniny Helena Vondráčková, přejeme tedy zítra i díky tomu, že budeme hrát spoustu jejich písniček na Blaníku. Já si myslím, že občas ta Helena Vondráčková Blaník poslouchá. Ona to občas přiznala, třeba i na Konopišti letos. Tak víte, jak se směje Helena Vondráčková? Když jsme si na Vánoce pustili malou ukázku z té pohádky, tak se smála tak, že se chytala za břicho.
7: Že až dospěje jediná dcera krále Dobromysla, vezme si jediný syn krále Jindřicha za manželku, aby se obě království spojila a tím už nikdy nevystal důvod k válce.
8: Dost! Tady není místo k žertování.
7: Mně taky není do legrace, tak já jsem v životě neviděl.
8: V životě jsi taky nebyl ženat.
7: No ještě toho trochu.
0: Ještě toho trochu.
9: Rádio Blaník.
10: Rádio Blaník.
9: Rádio Blaník.

0: Činasky a písnička každý ráno. Pěkné úterý, bude 10 po 10. písničky z lásky. Kdyby tady byla taková panenka. Pavel Žalman, Lohonka. A taky Damiens, Mám tě rád.
1: Mám tě rád, každé ráno víc než dřív.
0: Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan. Písnička Miluji tě.
2: A tak na křídlech holuby.
0: Ano, hezky česky, z lásky. A nebudeme do toho vůbec povídat. Teď ještě ale počasí.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
0: Teploty nám postupně klesají, ale velká města stále ukazují vysoké teploty, třeba v Praze 6, na Strahově neskutečných 25 stupňů teď v 10 hodin večer. No a co se noci týká, ochladí se na 17 až 13, tato noc bude chladnější než za poslední dny, místy v údolích dokonce až 10 stupňů. Zítřek jasno až polojasno a teploměr přes den vyšplhá na 28 až 33 stupňů Celsia.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme Siegel.
7: www.siegel.cz.
8: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ, z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
9: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
10: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hníje a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
5: potisk trička, byla CZ.
6: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Single X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
12: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět.

0: Mrkněte na stezkakrkonoše.cz.
1: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
2: Safari Resort Hluboká u Borovan.
3: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu v Praze a Krumlově.
4: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Pohodové České rádio.

zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to přsteku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, vy ne.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně nám převládá jasná obloha. Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů. Středeční obloha bude slunečná, v nížinách se budou držet tropické teploty. Bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti může také pršet. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 33 stupňům, na horách bude kolem 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
3: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
2: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
3: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
2: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
3: Maxi dotace.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
6: www.hrady.cz.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové,
1: jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů,
0: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Sindel X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Attention!
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yeso!
1: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
5: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
8: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
9: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
10: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
9: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
11: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
12: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naši letní kooperativa tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
13: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
14: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové,
1: jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů,
0: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Sindel X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
4: Atención, señoras y señores!
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně nám převládá jasná obloha. Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů. Středeční obloha bude slunečná, v nížinách se budou držet tropické teploty. Bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti může také pršet. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 33 stupňům. Na horách bude kolem 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio.

0: zbytečný.
1: Krásné ráno přejeme, anebo dobrou noc, jak budete chtít. Každopádně už je středa 24. června a v kalendáři je jméno Jan. Honza je těsně za Jirkou, co se týká nejčastějších jmen. Ano, Jiří, to je nejčastější jméno. 296 tisíc mužů se jmenuje Jiří, já taky. Ale Honza, těch je 293 tisíce. No to je opravdu jenom těsně. Tak já věřím, že každý z nás zná nějakého Honzu, tak na něj nezapomeňte, popřejte mu k dnešnímu svátku a my si na Blaníku jdeme hrát hezky česky.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
3: Momentálně nám převládá jasná obloha, nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů. Středeční obloha bude slunečná, v nížinách se budou držet tropické teploty. Bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti může také pršet. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 33 stupňům, na horách bude kolem 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
7: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je středa 24. června. Dnes má svátek Jan a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes začíná na Kladensku 23. ročník celostátní přehlídky studentského a mladého divadla Mladá scéna Velvary. Potrvá do 28. června. V Českém Krumlově startuje třídenní festival Cirkusové meandry. Mimo jiné ukáže akrobaty nad řekou nebo průvod městem. Letiště v Chebu hostí prezentační akce armády, vojenské policie, policie, hasičského záchranného sboru a zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. V 5 odpoledne proběhne na zámku v Teplicích zahájení výstavy 7 tváří krušnohorského krajkářství, současní nositelé tradice a Jaroslav Prášil. Očekávejme příběh řemesla, které přežilo staletí, odsunej průmysl a žije dál v rukou konkrétních lidí. A nakonec se přesuneme do hlavního města. Ve 4 hodiny odpoledne odstartuje komentovaná procházka v okolí historické budovy Porolské vodárny. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně nám převládá jasná obloha. Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů. Středeční obloha bude slunečná, v nížinách se budou držet tropické teploty. Bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti může také pršet. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 33 stupňům. Na horách bude kolem 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.